0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
3: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
2: A jak to, že jde v tom průvodu?
3: Kdo?
2: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajního.
3: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
5: To je ten malér s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
4: To se vám povedlo.
5: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
3: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
5: Ještě dva.
6: 48.
3: To je zase on, ne?
6: 51.
3: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
7: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace. Much good. Come from the roof of Houston Tower. One.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku

0: na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: minimálně pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někde.
2: No dovolte.
3: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovej pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: beliefs determine thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. V souvislosti s nedělními odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidují krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy, nejvíc zásahů zaznamenali hasiči na Hodonínsku. Na Znojimsku bylo kvůli bouřkám asi 300 odběrných míst bez dodávek energie. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami, které Strakova akademie plánuje v prvních dvou srpnových týdnech. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela je užší, než kabinet původně avizoval. Úprava je dosavadní přidávání k penzi podle věku. Americké ozbrojené síly oznámily novou vlnu vzdušných útoků proti Íránu. 9. noc po sobě. Americký prezident Donald Trump mluvil o velmi tvrdých úderech jako pomstě za zabité americké vojáky. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa.
0: Rock Radio. Počasí.
3: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu čekáme místy přehánky. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy kolem 25, jinak se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 máme hlášenou nehodu ve směru na Brno. Bouralo se na 314,5 kilometru.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci!
6: Nečekaně nádherný pondělí, vám se Honza.
7: Anabel.
3: A Zuzka.
6: 3 minuty po 6. V pondělí 20. července. Tak čau, holky.
7: No čau, koušku.
6: Nazdar. Hele, já se mám docela dobře, no. Už jsem si říkal, že tý dovolený bylo moc, veď někde vstávat hezky v 10 a dát si v klidu snídaní, je lepší vstávat v 4:30. Jezdit sem do práce, řídit sám autem, připravovat se každý den na další vysílání a...
3: My si jaký myslíme a vůbec jsme ti to nezáviděli.
7: No a to, že toho bylo moc, dokazuje i to, že tady byl Honza dřív než já, což je úplnej vrchol všeho.
6: To nevím, jak se mi povedlo, no.
7: No, podle mě jsi moc přeodpočatej.
6: No a co vy tady? Já jsem slyšel nějaký zprávy o tom, že jste tady plakali po mně.
7: No ano. Každý den.
6: Právě.
3: A chtěli jsme dary, aby se nám přivezli.
7: Já nevím, zvědavé. Kde máme ty suvenýry, jako bomboniéry, další jako děkovné dopisy, co?
6: Dáme si Bon Jovi, Wanted Dead or Alive.
0: Rock Radio.

0: 6 hodin 12 minut na Rock Rádiu s rokovým rozjezdem v pondělí s Red Hot Chili Peppers a songem Tell Me Baby, neboli Řekni mi bábo, takže Anabel.
1: Já ti řeknu bábo, bába ti řekne, na co budeme rozdávat tlupení tento
0: bába
1: týden.
0: Bába mě zbije holí.
1: No to až potom, to až po vstupu. To si dáme potichu, aby to nikdo neslyšel a neviděl.
0: No, máme tady festival, který se jmenuje podobně jako pornokazety v devadesátkách, čověče.
1: Vážně.
0: No, nebo časopisy, nebo co to bylo. Já si to pamatuju.
1: Magma byl nějaký časopis s pornem?
0: No, něco takového s tím bylo. Já nevím, proč to pomenovali podle toho.
1: Já se zeptám pak toho rádi.
0: Zeptej, prosím tě.
1: Každopádně máme tady dva lupeny. Jsou dva.
0: Jsou dva.
1: Tak to je krásný.
0: Na celý festival.
1: Na celý festival.
0: Na dva dny, 14. a 15. srpna.
1: No tak to je nádherný, přátelé.
0: Do amfiteátru v Jihlavě.
1: Ano, je to opravdu nabitý, je tam strašně moc kapel od Panoptika, Škvorů, Dimitry, co tam je dál, Vohnouti tam jsou, Doga, Tóři, Arakajni, Rybičky, Alkehol, Trautenberg a spoustu dalších kapel, takže je to opravdu nadupanej dvoudenní festival a navíc tam bude moje maličkost, protože to moderu, takže tam se velmi těším, mám to tam ráda.
0: Takže tam budou Tóři a ty.
1: No, a Alkehol a Tóři, ty si jenom vymění jednoho člena a nastoupí hodinu po sobě na pohody.
0: Vymění ceduly a jdu dál.
1: Mm-hmm.
0: No tak přátelé, pokud chcete dva lupeny na Magma Fest už v podstatě za 3 týdny do Amfiku v Jihlavě, tak si napište lupeny buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo, rozdáváme po 8:30.
1: Ano, my vám to pak ještě zopakujeme, protože víme, že v 6 spíte.
0: Přesně tak, takže dobré ráno všem třem, co nás posloucháte. Posíláme Prota a Cestu na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 21 minut, pojďme se podívat na dnešní pondělní oslabence s datem 20. července. Svátek dneska slaví Ilja, případně Iliana, Eliana, Elias a Eliáš. Tak povídej.
2: Neznám žádnýho.
1: A dobře, tak přejeme všechno nejlepší, pojďme rovnou na muzikanty. Dneska hodně krásný kulatý 60. má americký rytmický kytarista Stone Gossard, spoluzakladatel kapely Pearl Jam. Let by oslavil americký zpěvák, kytarista, skladatel Chris Cornell, spojený s jménama jako Soundgarden, Audioslave, no a nebo se svou solovou dráhou. Miluju tohle pecku.
2: Oblíbená, je skvělá. A on už nežije, jo?
1: Ne?
2: Já jsem myslela, že jo.
1: Tak to nevím, si pak ještě povíme, jo? Kulatých 70 má britský bubeník Paul Cook ze Sex Pistols. let slaví americký kytarista J.J. French, spoluzakladatel kapely Twisted Sister. A všechno uzavírá 79letý můj oblíbený mexický kytarista Carlos Santana. Takže přejeme všechno nejlepší.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Já jsem si říkal, jaký by to bylo, kdyby naše velevážená herečka Jiřinka Bohdalová smažila celý život. Tak nějak takhle by to asi znělo.
2: My máme na rozky stejný den, takže...
1: No já si myslím, že tam nějaký znamení bude.
2: Jsem to neřekla, ano. Jsme prakticky sestry z jiného vesmíru.
1: Kdyby náhodou dělali ještě další sérii Rákosníčka, tak je tvoje.
2: No já doufám a očekávám roli. Děkuji.
1: Není zač. Za chvíli další muzika, dáme si Offspring, All I Want.
4: Max útočí na regál.
5: Parča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Na plátky.
10: Na kostky.
9: S medem.
10: S pivem.
11: Hlavně ať je na grilu.
12: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
13: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
14: Více na prodejnyzeman.cz.
15: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
16: Vše pro bagr, CZ.
17: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
18: Potřebujete dětské kolo?
19: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
18: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
19: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
18: Raskal
19: a Bíny.
18: A teď navíc se slevou 30%.
19: Happysport.cz.
7: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Ja, to byla německá kapela, no vlastně nebyla Offspring, je na Rock Rádiu se songem All I Want.
1: Já si dožvejkám mysli a Zuzka nám mezi tím řekne zprávy, jo?
0: Tak jo, můžeš.
1: Tak jo, tak díky. Tak to pust.
0: Já čekám, až to dožvejkáš.
1: Ne, já už jsem to řekla.
0: Polkni to.
1: Ne.
2: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích se tak ode dneška po více než 3 měsících opět řídí už jen podle tržních mechanismů. Zdražit by měla po ukončení snížené sazby spotřební daně především nafta, to až o 3 koruny na litr, a o desítky haléřů zřejmě vzroste i cena benzínu. Britský premiér Keir Starmer dnes odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi laboristické strany Andymu Bernámovi. Starmer formálně podá demisi do rukou krále Karla III. Na pražské Štvanici dnes začne hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Lifesport Prague Open. Titul na turnaji, který se letos přesunul k Negrelliho viaduktu z areálu Sparty, obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes v jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území až zataženo. Na severu místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia, jinak od 18 do 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Stále pozor na D1 ve směru na Brno, se boural na 314,5 kilometru a řeší se nehoda taky na D35 ve směru na Lipník nad Bečvou na nájezdu exitem číslo 109.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: byl hezký čas. Já jsem se strašně poblil, protože jsem byla na Masters of Rock, to se zpívalo netika. Ne? Přátelé, máme za sebou další mástry a na jejich konci oznámili další kapely už na další rok, takže se můžete radovat na příští Masters of Rock, který budou 8. až 11. července 2027. Přijede Bruce Dickinson.
1: Nádherný náš oblíbenec, ano, Dickinson.
0: Vůbec nevím, jaký dobrý jméno. Jinak tam budou třeba Amarant. No a kromě toho oznámili i headlinery Metal Festu, protože to dělá stejná parta, takže v Plzni příští rok se můžete těšit třeba na Halloweeny, Arch Enemy nebo Stratovarius.
1: Bude to nabité, takže si kupte lupeny včas, dokud jsou a budou samozřejmě budou. V první vlně bývají nejlevnější.
0: Ano, 27. července začíná prodej lístků na Masters of Rock a už 24. července začíná prodej lístků na Metal Fest na příští rok, tak to nepropásněte.
1: Mimochodem, já jsem byla o víkendu na Rokinu a tam už taky máme předprodej na další zastávku v Kačině.
0: Počkej, Kačina, jakože...
1: To je zámek Kačina, to není v Kačeně za rok.
0: Zámek Kačina...
1: A teď jsou ty lupeny levnější, takže kupujte, přátelé, třeba pod stromeček svým známým a příbuzným lupeny. Přesně, je to dobrý, tak. Vděčný dárek, zážitky jsou nejlepší.
0: Kupujte to teď, protože Kačina se šestí určitě vydrží až do Vánoc. Za chvíli Škorpíci, Blackout.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Zuzko, za 9 minut bude 7, máš čas?
2: Mám čas.
1: Tak povídej.
2: Nevšední poslední poctu dopřáli pozůstalí manželskému páru, když mu v Amsterdamu uspořádali společný pohřeb. Night show must go on, za rakvemi v pohřební síni tancovala u tyče spoře oděná žena. A ten scénář posledního rozloučení nebyl zvolený úplně náhodně. Pár totiž v minulosti řídil v amsterdamské čtvrti Červených Lucern jeden z největších a nejúspěšnějších nočních klubů.
1: Wow. Říká, že stripterka zatancovala a u dědový rakve se začalo zvedat víko.
2: No, to je možný.
3: Hele, chceš taky stripterku, my ti to zařídíme, Honzíku.
1: Jako chci, ale jestli je podmínka to, že k tomu budu muset umřít, tak nechci.
3: Já myslela, že už jako naplánujeme tvůj pohřeb předem, abys to měl tak, jak si to přeješ.
1: Jo, takhle, ale no. To musíš teď domluvit nějakou, který jsou třeba 4.
3: Jinak ty bizarní pohřby jsou teďka docela moderní trend. Já jsem viděla nějakou babičku, která měla tam nějakýho DJe, který tam hrál úplně brutální techno a řval do mikrofonu Rest in peace, grandma! Takže teďka je to trend, takže dneska můžeš mít pohřeb, jakýkoliv si budeš přát.
1: A vy máte nějaký vysněný pohřeb, jako a si mrtvá.
3: Nevím, ne? Ostatně Dan Nekonečný měl taky vlastně velmi netradiční pohřeb, tam všichni byli ve veselých barvách a tancovalo se tam v rytmu samby, takže já jsem pro netradiční pohřby.
2: Jako proč ne? No, mně se hrozně líbilo, když jsem se učila do školy monolog a tam ta postava říkala, že by chtěla být ve skleněný rakvi, aby na ní všichni viděli, aby taky ona na všechny viděla.
1: Ježiši Kriste.
3: To museli mít hosté radost.
1: Má Sněhurka light trošku.
3: No. Prej, ona na mě mrkla. No, nic.
1: No tak díky za zábavný pohřeb, dáme si teď zábavný song radši. Guano Apes na Rock Radio, Open Your Eyes.

0: První společnou hodinku na Rock Rádiu nám dohrávají ZZ Top a jejich Nohy, minuta a půl před sedmou.
1: Jestli by tím chceš něco naznačit tím songem.
0: Právě jsem chtěl říct, že se k tvým nohám ještě vrátíme dneska.
1: Dobře.
0: Trošku se ještě přičuchnem. Ale za chvíli už si dáme Zuzku, zprávy po sedmí a tak dál. Teď to znáte, pěkný ráno.
2: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
10: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno máme, krátce po 7. hodině jsou tu další zprávy. Pražští radní dnes projednají přípravu nového silničního propojení mezi Vídeňskou ulicí a Kunratickou spojkou nebo zajištění deratizace města na další 4 roky. Na programu mají taky úpravu pravidel pro restaurační předzahrádky v historickém centru, ukončení smluv s Národním muzeem týkajících se muzea Bedřicha Smetany a muzea Antonína Dvořáka. Vzhledem ke klesající teplotě na požářišti výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči 12. dnem, klesl počet zasahujících jednotek ze 6 na 3. Hasiči ale nadále pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody. Maďarský premiér Peter Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považovaná za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Maďar to napsal na sociální síti Facebook. Dodal, že se v pondělí s 49-letou Polgárovou setká a zeptá se jí, zda je ochotná se prezidentského úřadu ujmout. Časovkou v kajak krosu dnes začne ve Spojených státech amerických mistrovství světa ve vodním slalomu. Na startu závodu s časem budou obhájce bronzu Jakub Krejčí, Matyáš Novák, který na minulém šampionátu skončil 3. v klasickém kontaktním kajak krosu, Vít Přindiš, Tereza Kneblová, Olga Samková a Kateřina Beková.
0: Rock Radio. Počasí.
1: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a na severu místy ještě s přeháňkami. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 stále pozor ve směru na Brno na 314,5 kilometru se řeší nehoda se zraněním. Ve Strakonicích se srazily 2 osobáky na Volinské ulici a v Praze se bouralo v tunelu Mrázovka směr Barandovský most.
0: Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať máte pěkný pohřeb, jednou teda vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: 4 minuty po 7 v pondělí 20. července. Přátelé, máme pro vás 2 lístky na Magma Fest.
4: Je to tak, kdo by je chtěl se zúčastnit týhle dvoudenní parády, kde hraje spousta známých kapel, tak nám napište na Messenger a po 8:30 si to rozdáme. Teda no. ne s váma, ale ty lístky.
3: Jsem se lek, že se budu muset nějak zapojovat nebo potit
4: ne,
3: dneska.
4: Buď pojď, ty to máš bez energie, ty to jenom rozdáš se mnou.
3: Jo, tak chce, víš.
4: Ty lístky.
3: Jsem se opotil normálně, až mě z toho začala bolet noha. No ale to máš za chvíli, teď už Aleš Brychta, budeme rejdit. To ty nebudeš s tou nohou.
4: No já budu ráda, když se došmatlám domů.

0: 7 hodin 13 minut posloucháte rockový rozjezd na Rock Rádiu s kapelou Soundgarden. Pecka Live to Rise, žít, abyste vzrostli nebo stoupli.
1: Žít jako kaskadér.
0: Ano, myslím si, že není lepšího způsobu, jak vzpomenout tady na zpěváka kapely Soundgarden a taky Audioslave Chrise Cornella, který by dneska oslavil 62 let. Zemřel 18. května 2017 v 52 letech, nedožitých 53, takže příští rok budeme slavit desetiletý smutný jubileum.
1: No, já o něm mám tady samozřejmě pár zajímavostí, jako vždy jeho skutečný příjmení nebylo Cornell. Narodil se jako Christopher John Boyle a příjmení Cornell převzal po svojí mamince po tom, co se rozvedli. To je něco jako já jsem se docela dlouho jmenovala Příbíková po tatínkovi. Naši se teda nerozvedli, ale pak jsem vzala příjmení svojí maminky.
0: Pak se jmenovala Cornell.
1: No, pak jsem se přejmenovala na Cornella. Taky měl hlas 4 oktávy, což ty jako hudebník víš, že to je velmi hodně.
0: Fajn.
1: To je slušný rozpětí. Takže díky tomu mohl vlastně dávat i výšky, i nížky.
0: Ano.
1: Nížiny i výšiny. A už bohužel od dospívání trpěl těžkýma depresema, nakonec ho z toho vytáhli, protože on byl taky na drogách a tak dál, což samozřejmě umocňuje ten pocit těch depresí. No a během rozvodu rodičů se na dlouhou dobu izoloval od okolí, téměř nevycházel z domu, nakonec se pro něj hudba stala takovou terapií, ale bohužel ho ty deprese dohnaly.
0: Zdravíme ho tam nahoru. Loni byl uvedený do rokový síně slávy s kapelou Soundgarden a na tom úvodu do té síně zpívala jeho dcera Tony Cornell, Cornellová,
1: ta
0: která nádherně zpívá. Je to skoro 22-letá holka. Kromě toho, že je to nádherná baba, tak jde ve šlépejích svýho otce, má velice hezkou barvu hlasu a zpívá.
1: A ještě teda taky možná neví, že pracoval jako kuchař ve skladu s mořskýma plodama.
0: Já bych zůstal u té dcery, prosím tě, nekaž mi to.
1: Jsi chtěl trošku zkazit náladu. Tak.
0: Děkuju.
1: Dobře.
0: Takže zdravíme Chrise tam nahoru, děkujeme za všechnu super muziku, gratulujeme dodatečně k nedožitým narozeninám a posíláme Metalliku The Unforgiven 2 na Rock Rádiu.

0: z Kapéčka na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu v 7 hodin a 24 minut. Mohli jsme vám dát další hezký vstup, fakt jako pěkný, ale ne, místo toho jste měli 7-minutovou Metaliku, takže si za chvíli dáme Bastardy a jenom pocit. No.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

0: Bastardi a jenom pocit na Rock Rádiu, pár vteřin po půl osmí, doufám, že jste si zatancovali.
1: Já bych chtěla říct, že mám jenom pocit, že budou zprávy.
0: Fakt?
1: No, evidentně.
0: Tak jo.
1: Tak jo.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila, ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích se tak ode dneška po více než třech měsících opět řídí už jen podle tržních mechanismů. Zdražit by měla po ukončení snížené sazby spotřební daně především nafta, a to až o 3 koruny za litr. O desítky haléřů ale zřejmě vzroste i cena benzínu. Britský premiér Keir Starmer dnes odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi labouristické strany Andymu Bernaumi. Starmer formálně podá demisi do rukou krále Karla III. Na pražské Štvanici dnes začne hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Titul na turnaji, který se letos přesunul k Negrelliho viaduktu z areálu Sparty, obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bouzková.
2: Rock Radio. Počasí.
3: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a na severu místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia, jinak mezi 18 až 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Máme hlášenou nehodu ze silnice číslo 34 na trase České Budějovice Jindřichův Hradec u obce Úsilné na 3. kilometru. Bouralo se ve Strakonicích na Volinské ulici a v Praze pozor v tunelu Mrázovka. Tam se řeší nehoda dodávky s osobákem směr Barandovský most.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio.
0: Ty, Zuzko, ty jsi dneska nějaká roztržitá nebo roztržená, neděje se něco?
3: Roztržená nejsem.
1: Kdo tě roztrhal?
3: Já se do toho vždycky v pondělí musím nějak jako vpravit.
0: Takže postupně. V pátek to bude dobrý.
3: Jo, v pátek pojde.
1: Máme pár dní na to se ukotvit, je to dobrý.
0: Výborně. Jedeme dál, Rammsteiní Rádio.

0: Ramštajní a rádio, kde jinde než na Rock Rádiu v 7 hodin a 37 minut. Je pondělí 20. července, slaví se Světový den šachů, to nám tady nehrozí, den přátel, to nám tady rozhodně hrozí, potom den lízátek, to je pro vás holky, vy jste takový moje lízátka, a hlavně je Světový den skákání, to je Anabel pro tebe.
1: No já nemůžu skákat, víš, že mám 8 kozy, kdybych si tady poskočila, jak si vyrazím přední chrup, to je... Já mám skákání zakázáno od doktora.
0: Jak je pravda, že jsem se úplně nechtěl ptát na to, jakým způsobem si myješ záda, ale chtěl jsem se zeptat, co jsi dělala, že prosím tě tady pajdáš, jak kdyby ti bylo tak 75 dneska.
1: Prosím tě, já jsem včera měla výbornou historku, jako večer před spaním už jsem byla taková vláčná a můj pejsek hrozně vrtěl ocáskem, že chce kopnout balonek. Takže já jsem se rozeběhla proti dveřím a místo do toho balonku jsem kopla do dveří. Takže mám asi mi sleze celý malíček a nejspíš mám zlomený prst. Je to skvělý.
0: Tak přátelé, vyhlašujeme tady veřejnou sbírku na Anabel, aby jsme jí koupili chodítko.
1: Ano, prosím, potřebuji vozíček, nemůžu
0: nebo
1: vůbec se hejbat.
0: Takový elektrický vozíček s páčkou, to bys možná zvládla. A nechceš někam dát fotku třeba na své sítě, jak dopadla tvoje noha?
1: Já tam mám nějaký food fetishisty, abych to radši neriskovala.
0: No, tak bys na tom ještě mohla vydělat.
1: Tak když tak pošlete peníze, já vám pošlu fotku nohy.
0: Tak jste slyšeli dneska Světový den skákání a Anabel vám vyfotí svoji nohu na sociální sítě. Zuzka pláče, za chvíli si dáme panoptiko, hej svatý.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax

0: www.bezkempu.cz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: 7 hodin 49 minut na Rock Rádiu System of a Down. Já jsem celý minulý týden, který jsem strávil na svým krásným 125-vácovým skútru ježděním s kamarádem po Polsku, nemyslel na nic jiného, než na to, že až se vrátím, tak si zase rád poslechnu odborníka na motorky, který mi vysvětlí, že skútry si můžu strčit do zadku.
1: A já bych chtěla říct, že celý týden, co jsi tady nebyl, bylo velmi nudný ohlašování Marcelových motokeců, takže bychom měli něco vymyslet.
0: Jako teď hned třeba.
1: Jako teď hned.
0: Takže přichází strejda ze Zlína, který jezdí na motorce a...
2: No, třeba. Motokeci Marcela Herbolta.
3: Tak a je to tady domácí vrchol motokrosové sezóny, je tu. Dolok, to je jedno z nejstarších měst naší zemi, se o víkendu sjede motokrosová elita z celého světa. V posledních letech jsme byli zvyklí, že jsme tady museli být rádi, když se na divokou kartu svezl někdo z našich. A když získal body, tak to byla bomba. Ale letos je situace úplně jiná. Letos máme hodně horké želízko v ohni.
4: Tady Julius Mikula, chtěl bych vás všechny pozvat na letošní mistrovství světa v Lochti nad Ohří, který se jede 25. a 6. července. Přičemž máme v sobotu 25. kvalifikaci, nebo je to spíš kvalifikační den. Máme warm-up, kvalifikaci na rychlý kolo, pak kvalifikační závod, který se jede 20 minut plus dvě kola. V neděli, druhý den, máme už jenom warm-up 15 minut a potom máme dvě 30-minutové jízdy plus dvě kola. Takže přijďte nás podpořit všechny český závodníky, včetně mě, a uvidíme se tam. Čau.
3: Tomu já říkám, skoro dokonalá pozvánka, tady už chyběly jen časy jednotlivých jíst, ale ty si lehce najdete na loketmx.com. Jula dodal pozvánku, vy musíte dodat své hlasivky, trubky, bubinky, sem tam i motorovku, prostě ať je vás o víkendu v Lokti, ale rádsky slyšet.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Je 7 hodin, skoro 59 minut, tohle je pecka Malibu na Rock Rádiu, samozřejmě od nikoho jiného než od kapely Holé. To je tvoje oblíbená kapela.
1: Jo, jo, ty myslíš ty, který jsem si objednala na Temu před chvilkou.
0: Ano, a zpívá tam tvoje oblíbená zpěvačka, Courtney Love.
1: Ta svině, co mi zabila Kurta.
0: Ano, přesně tak, Courtney Love.
1: Courtney Love, ta jedna.
0: Tak Alena krásně nám,
1: uvedla, nám to utíká.
0: Uvedla zprávy, no, počasí.
1: Máme celou, před námi poslední hodinka, tak jdeme na to.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. V souvislosti s nedělními odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidují krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy a nejvíc zásahů zaznamenali hasiči na Hodonínsku. Na Znojimsku bylo kvůli bouřkám asi 300 odběrných míst bez dodávek energie. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami, které Strakova akademie plánuje v prvních dvou srpnových týdnech. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela je užší, než kabinet původně avizoval. Upravuje dosavadní přidávání k penzi podle věku. Americké ozbrojené síly oznámily novou vlnu vzdušných útoků proti Íránu, 9. noc po sobě. Americký prezident Donald Trump mluvil o velmi tvrdých úderech jako pomstě za zabité americké vojáky. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa.
12: Rock Radio. Počasí.
13: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a na severu ještě místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia, jinak mezi 18 až 23 stupni.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Na D1 pozor ve směru na Prahu. Na 201. kilometru se srazily dva osobáky. Dvě auta v sobě jsou taky na D11 ve směru na Prahu na sjezdu exitem číslo 1. A pozor taky na silnici číslo 34. Tam se řeší nehoda na trase České Budějovice Jindřichův Hradec u obce Úsilné na 3. kilometru.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Rock Radio, rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný mezinárodní den skákání vám přeje Honza,
1: Anabel
13: a Zuzka.
0: 8:04 v pondělí 20. Opa, července. Kdybyste měli pocit, že je vám dneska do skoku stejně jako tady Anabel, akorát s berlema nebo s chodítkem, tak vězte, že si už 14. a 15. srpna můžete skočit do amfiteátru v Jihlavě.
1: Ano, já už tam budu skákat jako moderátorka, takže doufejme, že v plné parádě bez zlomeného malíčku na noze. Jupi!
0: A kde tam budeš skákat?
1: Kde?
0: Jako na čem? To si neřekla.
1: Já myslím, že se ptáš na kom. Budu tam skákat na pódiu jako moderátorka. Každopádně máme tady dva lupeny na Magma Fest, ano, přátelé, takže si o ně napište na Instagram, na Facebook a za půl hodky si je rozdáme, takže zvedejte telefon.
0: No a jinak si skočte třeba bungee jumping, anebo si teďka můžete v práci skočit na song od Judas Priest, Náme si Breaking the Law.

0: Jiné kafe, ruleta, 10 minut po 8 na Rock Rádiu v dnešním rokovém rozjezdu. Máme pondělí 20. července a já tady mám pro tebe zase ptákovinu z historického okna. Děda bude vyprávět.
1: Pojď.
0: Na eBay nebo celkově v internetových aukcích se dají najít různý zajímavý věci spojený se známejma muzikantama. 20. července roku 2003 se ale na eBay objevila velice zvláštní věc spojená s Elvisem Preslym, a to byl údajně jeho zub, který mu vypadnul po nějakém zranění. Vyvolávací cena toho zubu byla, můžeš si tipnout?
1: No, bylo to asi v dolarech a byla to vysoká cena. Typuju vyvolávačka $200,000.
0: Jo, to si přestřelila, 100 tisíc byla.
1: 100, já jsem chtěla říct 100, pak jsem řekla 200, sakra,
0: já jsem 100, bývala by to získala.
1: Bych se normálně, mohla jsem mít ten zub, sakra, poprvé, po druhé, po třetí, prodáno Fárový, která na to nemá, tak já jdu prodat nějaký orgány, abych...
0: No takže tohle nebyl orgán, byl to zub za $100,000 a hned se samozřejmě díky přihazování ta cena vyšplhala do závratných výšin až do celkových $2 milionů.
1: A ví se vůbec, jestli to byl jeho zub, nebo tam vzali z nějaký babičky ze zastavárny nějaký random zub něčí a prodávali ho jako jeho?
0: Ano, správně se ptáš, stejně tak se ptali i ty, co sázeli nebo přihazovali, i ten, co to vyhrál. Nakonec se ukázalo, že to byl podvod.
1: Nekecej, takže si koupil někdo za $2 miliony zub nějaký starý nebohý babičky. Terby.
0: Nakonec se to údajně neprodalo a zrušila se ta aukce, že to nakonec nevyšlo, právě protože se zjistilo, že ten zub teda fakt není jeho.
1: Já jdu schánět nějaký zuby a zkusit je prodat přes eBay.
0: Já si myslím, že kdybychom se prošli tady na Vyšehrad, že jo, tam je ten hřbitov těch slavných, tak tam bychom si mohli nějakou pokladničku trošku natřískat.
1: Přesně, prý. Máme tady zub Kurta Cobaina, vyvolávací cena $500,000.
0: No, tak jo.
1: Tak jdeme na to.
0: Jdeme na to, my jdeme teda vykopávat zuby, vy se dejte tady Purple Soldier of Fortune na Rock Radio.
2: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Powerwolf, pijeme ti krev, we drink your blood v 8 hodin 19 minut. Doufám, že krev vám ještě nepijeme, když Bůh ví. Každopádně krev vám v éteru Rock Rádia celkem už pijeme 18 let.
1: Je to tak, jsme plnoleté děvčátko.
0: Jo, konečně budeme moct. Počkej, co?
1: To už můžeme drogy,
0: pít alkohol a jo, tohle, no tak to ne. Každopádně, přátelé, máme ohlásit, že letos, jako každý rok, budeme slavit narozeniny, ale letos je to novinka. Poprvé, po dlouhý době, jestli to dobře počítám, nebudeme v Plzni.
1: Je to tak, budeme ve Zlíně.
0: Jo, kde to je?
1: Já vůbec nevím, já se musím podívat na mapu.
0: Ne, já si srandu samozřejmě, takže míříme na Moravu, přátelé, a slavit to tam s vámi budeme 7. listopadu.
1: Ano, takže už vlastně předprodej jsou lístky na našem e-shopu, to znamená na webu www.rokoviradio.cz v sekci e-shop.
0: Ale nemůžete je koupit jinak než přes slušnou partu. Takže pokud ještě nejste členy naší slušní party, tak se podívejte na náš web a staňte se členy naší slušní party, abyste si mohli koupit lupeny na naše narozeniny do Zlína za zvýhodněnou cenu 590 korun. A to se, Horste, co?
1: Vyplatí. Každopádně jsem chtěla říct, že registrace je zcela jednoduchá, zabere vám zhruba minutku až dvě, takže nebojte se, nebudete u toho trávit celý odpoledne.
0: Pokud jste běžný posluchač, minutku až dvě, pokud jste náš hejter, tak zhruba 3 dny. Každopádně to určitě zvládne a my se na vás 7. listopadu těšíme.
1: Ano.
0: A za chvíli se těšíme na Luci, budou černí andělé.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
4: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
3: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
4: Více akcí na prodejny Zeman.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Evanescence, Everybody's Fool na Rock Rádiu, minutku po půl devátý.
1: Já slyším nějaké běžecké kroky.
0: Počkej, to nejseš ty, ty neumíš chodit, nemůžeš chodit.
1: To nebudu já, to budou nějaký fotbalisti možná.
0: Tak Zuzko.
2: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio Sport.
3: Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Španělům se povedlo to též, co při prvním triumfu na světovém šampionátu v roce 2010. Taky tehdy zvítězili nad Nizozemskem 1-0 po prodloužení, navíc opět dva roky poté, co se stali mistry Evropy. Španělsko v základní době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Argentina na mistrovství světa prohrála po sérii 13 výher.
2: Rock Radio, doprava.
3: Na D1 pozor ve směru na Prahu, na 201. kilometru se srazily dva osobáky. Na D11 se bouralo taky na příjezdu do Prahy na sjezdu exitem číslo 1. A pozor si dejte v Liberci na nehodu autobusu na Hanichovské ulici, tvoří se tam teď kolony.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: Zuzko, díky za sport. Anabel, připomněla se mi s tím chozením můj oblíbený vtip.
1: Ano.
0: Nikola nemá ruce. Ťuk, ťuk, kdo je tam? No, Nikola asi ne.

0: Máme tu lístky na Magma Fest. Máme tu lístky na Magma Fest. Když nám pošleš 5 kilo, tak ti dáme zadarmo, možná.
1: Tak ti dáme 2. A když nám pošleš litr, možná i 4.
0: Fakt? Takhle to funguje?
1: Ne, takhle to bohužel nefunguje, přátelé. Každopádně napsalo vás spoustu, takže my jsme z té změti zpráv vybrali nějakého šťastlivce. Takže pokud ho nebude mít, teda ne ho,
0: pokud ale... Pokud ho nebude mít, tak ty lístky nedostane, musí nám ho ukázat.
1: Pokud nebude mít mobil v ruce, jsem chtěla říct, tak ho nedostane, takže že mobily do ručky.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Už tam bude?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Chtěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: 8 hodin 41 minut jsme zpátky a tohle to je šťastná hodinka nebo šťastná minuta pro Lukáše z Mrákotína, který právě teď od nás dostává dva lupeny na Magmafest. Lukáši, dobré ráno přejeme.
2: Dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak veliká gratulace. Magmafest je tvůj, ty jsi psal, že by to byla tvoje premiéra. Jak to, že jsi tam ještě nikdy nebyl?
2: No, díky moc, ale nevím, no, nějak jsem se tam ještě nedostal, i když je to kousek.
1: Máš to kousek do Jihlavy?
2: No, asi 40 kilometrů.
1: No, tak to je docela kousíček. A prosím tě, když jsou ty lístky dva, tak kdo si s tebou tu premiéru odbyde?
2: Manželka.
1: Manželka, je to rockerka?
2: Jo.
3: A čím pojedete, prosím tě?
1: Na kole.
3: No, 40 kilásku je na kole už docela dost, asi autem, viď? Takže manželka bude řídit, ty budeš pít, klasika, si to rozvrhnete.
2: No, nebo tam přespíme a budeme pít oba.
1: To je naprosto nejlepší varianta. My se ptáme proto, protože jsme koukali, že ty máš na Facebooku fotky, jezdíš na motorce, to je nějaká krásná sportovní mašina. Jezdíš jenom nějaký kousky, závodíš nebo jezdíte dálky s manželkou?
2: No, na silnici spíš tak občas vejlety a zkouším občas si zablbnout na okruhu.
1: Ty jo.
3: Tak, hustý.
1: Máš nějaký dobrý čas už?
2: O, zatím ještě nic moc.
1: Ale zatáčky se teda klopit nebojíš?
2: O, moc ne, no.
1: No ty vado, tak hele, já k tobě pak půjdu na nějaký učení, abys mi ukázal, jak to správně jako poklopit co nejvíc a projet tu zatáčku rychle.
2: No, to si myslím, že jsou na to lepší.
1: Dobře. Lukáši, prosím tě, tak hlavně bezpečně, ať už na motorce nebo v autě, moc od nás paní svojí pozdravuj, moc si užijte Magmafest, klidně nám potom pošlete nějaký fotky, nebo co se vám líbilo, nějaký videa a měj se krásně, zase se ozvi někdy.
2: Díky moc, hele, zatím, čau, čau.
3: Čauky, hezký den.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: No a protože Lukáš na cestě do práce, tak mu ještě posíláme nějakou další muziku. Dan Landa, Morituri te salutant.

0: Burning, Party in my head, party v mojí hlavě, to všichni známe, pokud slýcháme hlasy, který nám říkají, zabij je, až zavěsíš mikrofon. V 8 hodin na 49 minut na Rock Rádiu. Ahoj holky.
1: Ahoj.
0: Tak co, jak jste si užili po dlouhý době jeden den se mnou?
1: No tak bylo to krásné, jako vždy, radši už jdu domů.
0: To je docela milý, já jsem vám chtěl říct, že zítra zase mám dovolenou už.
1: Ježíši Kriste, kam jedeš?
0: Nevím, někam.
2: Do Bilbao, teď si vyhlídl Bilbao.
1: Jediný štěstí je, že ten člověk je naštěstí chudej, takže musíte dlouho pracovat a my se nemusíme obávat, že by nikam jezdil, takže je to fajn.
0: Jako je pravda, že jsme minulý týden spali po kempech a z toho jeden kemp byl zadarmo, že to byl jenom takový místní, kde místňáci měli karavany a my jsme tam spali bez stanu. A
1: taky vám málem liška ožrala ksich, takže můžete být rádi, že máte nosy a příště bych to neriskoval.
2: Taky si ušetřil na těch dárkách pro nás, že
1: přesně,
2: jo?
1: Tam taky přišla nějaká korunka ke korunce.
0: A... jako hele, já jsem vám prostě chtěl koupit na benzínce aspoň polský vonej stromeček
1: jo,
0: každý.
1: Kdyby byly v prdeli ryby, nemuseli by být rybníky.
0: No tak já jsem radši, když mi tady smrdíte, takže žádný stromeček nebude. Já vám koupím čokošku dál. Nebo vás pozvu na pivo třeba.
1: No tak dobře.
2: To se žádnej jenom.
1: Zuzko, zapiš si to někam, ať na to nezapomene, prosím tě. Dne, kolikátý je 20. července 2026 nám Jan Danda slíbil pozvání na drink.
0: Slibuju, udělám to hned, jak se vykoupeme ve studený kádi, uděláme někde ze sebe blbce v nějakém kostýmu na veřejnosti
1: čeká,
0: a sežereme smradlavou rybu.
1: Tak je obědnej.
0: Takže přátelé, mějte krásný ráno a ještě si dejte nějaký songy do devítky, než přijde Kamil, John Osborne, One of Us na Rock Rádiu právě
1: Páčík, teď. Slibáčík.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Pražští radní dnes projednají přípravu nového silničního propojení mezi Vídeňskou ulicí a Kunratickou spojkou nebo zajištění deratizace města na další 4 roky. Na programu mají taky úpravu pravidel pro restaurační předzahrádky v historickém centru. Vzhledem ke klesající teplotě na požářišti výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči 12. dnem, klesl počet zasahujících jednotek ze 6 na 3. Hasiči ale nadále pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou. Ve Španělsku v noci na dnešek zahynul 13-letý chlapec a několik dalších osob utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána, na kterou vylezli při oslavách španělského vítězství na mistrovství světa ve fotbale. Neštěstí se stalo ve městě Ciudad Rodrigo na západě země. Časovkou v kajak krosu dnes začne ve Spojených státech amerických mistrovství světa ve vodním slalomu. Na startu závodu s časem budou obhájce bronzu Jakub Krejčí, Matyáš Novák, který na minulém šampionátu skončil 3., Vít Přindiš, Tereza Kneblová, Olga Samková a taky Kateřina Beková.
0: Rock Radio. Počasí.
1: V jižní polovině území bude dnes většinou polojasno, v severní polovině území většinou oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia, jinak od 18 do 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 201. kilometru. Nehoda se řeší taky v Českých Budějovicích na Lidické třídě, kousek od křižovatky s Papírenskou ulicí. Potom se bouralo ve Vyškově na Nádražní ulici a v Liberci na Hanichovské. Tam se tvoří kolony.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Tak hezký dopoledne.
1: Ahoj.
2: Čau.
1: Tak co? Jaký byl víkend? Masters?
2: Masters byl výborný, jako fakt super, počasí vyšlo, měli jsme tam teda jenom jednu jako hlášenou bouřku před Rasmus, nakonec se to ustálo, to asi včera měli větší problémy, nevím, jak to tam teda probíhalo, ale jako ty první dva dny byly super, Halloween výborný. Jo, musím pozdravit takhle, spousta posluchačů nás zdraví do rádia, setkal jsem se tam se spoustou lidí a musím pozdravit, to jsem slíbil, chlapi nebo kluky od Cisterny.
1: Od Cisterny?
2: No, ty byli úžasný, ty byli super a poslouchají nás pravidelně a tak jako jsme se tam dali do řeči, tak já jsem slíbil, že takhle do éteru pozdravím, ale zdravím všechny, se kterýma jsem se tam setkal i nesetkal, prostě bylo to super a mají nás tam rádi lidi.
1: No,
2: tak,
1: a budeme tam brzy, že jo? To už je veřejná informace.
2: Jo, no to jsme tam propálili, no.
1: No, že ve Zlíně budeme mít narozeniny.
2: 7. listopadu.
1: Jo.
2: A že první vlna lístků už je
1: přesně tak,
2: venku.
1: V naší slušný partě.
2: Můžou nakupovat. Dobře, no ale budeme si hrát. Zuzko, děkujeme ti za zprávy, já nebudu zbytečně dlouho kecat, nakecal jsem toho dost už přes víkend, takže si pojďme dát muziku. Mám tady pro vás Tublatanku, AC/DC a na začátek Five Finger Death Punch. Hezký rokový dopoledne.

0: Rokový dopoledne 9 hodin 22 minut a Sol Zajlum na Rock Rádiu. Dneska máme 20. července a samozřejmě máme i oslavence. Jednoho si nechám do příští hodinky, o tom bych chtěl popovídat trochu víc, ale každopádně v rámci rokových legend, kterým já naslouchám a mám je strašně moc rád, bych nerad zapomněl na Carlose Santanu, který dneska slaví 79. narozeniny. Tak jestli ho máte rádi, vemte nějaký album ze své diskografie, kterou doma určitě máte, hoďte to na gramec nebo do CD přehrávače a poslechněte si nějakou jeho muziku. Já myslím, že minimálně na přelomu tisíciletí, tak tam dělal skvělou hudbu, bral si spoustu hostů, konec konců je to asi jeho nejúspěšnější, co se týká komerčního vyznění éra, tak tam si myslím, že určitě najdete nějaký svoje oblíbený skladby. A možná třeba ani nevíte, že to natočil on, protože to znáte s hlasem třeba Cheda Kregera nebo dalších jiných umělců, ale pak najednou zjistíte, že to patří k němu. Tak nějakou desku tam hoďte a poslechněte a oslavte jeho dnešní narozeniny. My si dáme za chvíli kapelu Škvor, dáme si taky Darkness a budou třeba i Manover na Rock Rádiu.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.
5: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: Manowar, Kings of Metal na Rock Rádiu, 9 hodin 38 minut. Právě kapela Manowar je důvodem, proč v roce 2009 nepokračovali Kiss ve stylu obalů z druhé poloviny 70. let, kdy jim právě desky třeba k albu Destroyer dělal Ken Kelly, takže znáte ten obal, jak vypadá, ale později právě přetavil tuhletu image kapely Kiss na alba Manowar, právě třeba konkrétně na album Kings of Metal, což se samozřejmě nelíbilo Paulu Stanleymu, a proto album Sonic Boom, který vyšlo po dlouhý době a mělo navazovat právě na 70. léta kapely Kiss, tak se neslo spíš v duchu alba Rock and Roll Over, tedy obalu, který dělal Michael Doret. Paul Stanley tehdy v jednom rozhovoru dokonce řekl, že nechce být spojovaný s těmahle šaškama, takže proto se vzdal imiče vlastně nejslavnějšího alba Destroyer od kapely Kiss a přijal spíš, řekněme, tu formu obalů z alba, jak jsem říkal, Rock and Roll Over. Což je taky na albu Sonic Boom znát, vlastně ta stylizace a to propojení právě s touhletou deskou, s tímhletím obalem a s tím stylem je naprosto zřejmý. Pojďme dál, dáme si kabáty, dáme si Mike Milk Romance, taky Within Temptation, a podíváme se i na kulturní tipy. Byť je teprve pondělí, ale určitě je dobrý vědět, co nás čeká o víkendu a na co se třeba připravit, abyste si taky ty svoje plány třeba i přehodnotili. Třeba jste plánovali něco jiného a teď se dozvíte, je, tam hraje tato kapela, tu mám rád, tak na tu se půjdu podívat. Tak si na to počkejte, už za chvíli podrobnosti.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům.

0: jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.

0: Classica. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Chytili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Rock. Rock Radio. Radio. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery, rajčata, keříková, koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy. Hezké dopoledne přeje David Račák. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv dnes zřejmě vzrostou. Podle analytiků by měla zdražit hlavně nafta, a to až o 3 koruny za liter. O desítky haléřů ale zřejmě vzroste i cena benzínu. Ve všech třech českých závodech automobilky Škoda Auto dnes začíná pravidelná letní celozávodní dovolená. Potrvá 2 týdny, první zaměstnanci se začnou postupně vracet noční směnou na pondělí 3. srpna. Automobilka využije hromadnou dovolenou k přestavbám, rekonstrukcím a údržbám zařízení. No a tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Márii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024.
1: Rock Radio. Počasí. Dneska bude proměnlivá oblačnost, ojediněle se můžou objevit i nějaký přehánky. Teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Ještě zkoukneme naše silnice, pojďme se podívat do Nového Jičína. V ulici Revoluční je hlášená nehoda osobního auta, překáží to tam v provozu, tak počítejte s omezením a v Jindřichově Hradci si dejte pozor v ulici Jarošovská. Tam je taky hlášená nehoda 2 osobních aut, tak tam taky pozor, očekávejte menší zdržení. Tak jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový dopoledne.
1: Rokový dopoledne, pondělní s datem 20. července, pokračuje minutu po 10. hodině. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezký den, hezký startovní den do nového pracovního týdne. Třeba musíte makat, ale třeba taky máte dovolenou, kdo ví. Každopádně si to užívejte s poslechem Rock Rádia, protože tý muziky tady pro vás máme strašnou spoustu a jak jsem říkal v té minulý hodině, i v této 60 minutovce se podíváme na jedno oslavence, kterému se budeme věnovat trochu víc, protože oni jsou tam určitý souvislosti a určitá kontinuita i s dalšíma věcma, tak to si všechno řekneme v jednom takovým balíčku. Ale než se k tomu dostaneme, tak si dáme Nirvánu, dáme si taky All Time Low a na začátek tady mám pro vás Harley.
4: Nejsem zklamaný ani zrazenej, jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej ani zraněnej, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Tak tohle byly Audio Slave, který jsme si na Rock Rádiu dali a samozřejmě vzpomněli na zpěváka Chrise Cornela, který by dneska oslavil narozeniny. Bohužel se tak nestane, protože zemřel 18.5.2017, takže už není mezi námi. Nicméně já jsem mluvil o tom, že to má určitou návaznost, protože Chris Cornell byl velký kamarád s Chesterem Benningtonem, kterýho známe z Linkin Park, nebo znali jsme z Linkin Park, dokonce byl i kmotrem jeho dětí, takže ta vazba tam byla obrovská a právě Chester Bennington neunes tu ohlášenou smrt v roce 2017, právě v květnu, a na den jeho narozenin v roce 2017 spáchal sebevraždu. Bylo mu pouhých 41 let. Takže to je ta návaznost na datum 20. července. Takže v podstatě máme to takový trpký, jako bych řekl, tu oslavu toho dnešního dne, protože oslavujeme vlastně, nebo vzpomínáme na dva obrovský hlasy. Chris Cornell samozřejmě v rámci kapely Soundgarden udělal spoustu skvělý muziky, ale i na solový dráze, znáte to i z vysílání Rock Rádia, kdy prezentujeme i jeho solovou tvorbu, si počínal skvěle, o Audio Slave ani nemluvím a o dalších projektech, takže je to výborný zpěvák, který dokonce vytáhl ven i Eddieho Vedra, protože ho vzal do projektu Temple of Dogs a tam vlastně vytáhl právě Eddieho. On ho našel, on ho pozval do toho projektu a natočil s ním tuhle tu věc a pak následně si ho vzali Pearl Jam do svojí kapely. Takže i za tohle mu můžeme být vděční. Zkrátka dobře, byla to velká ikona, osobnost, která, jak jsem říkal, by dneska oslavila narozeniny, ale bohužel je slaví tam nahoře. I s Chesterem Benningtonem, který na jeho narozeniny, tedy na den 20. července, spáchal sebevraždu. Tak to je takový pojítko, který se váže k dnešnímu dni. Jak jsem říkal, je to taková hořkosladká příchuť, ale nedá se nic dělat. Takovej je život. Red Hot Chili Peppers za chvíli. Dáme si Twisted Sister a dáme si třeba i Miro Šmajdu a Lavinu.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě.

0: Jedna z příjemných hudebních věcí letošního roku, Miroš Majda a Lavina. Jeho styl mi sedí, tahle píseň je velice povedená a je z připravovaného alba, který by mělo být na podzim, tak jsem moc zvědavej, jak bude vyznívat celá deska. Já jsem spoustu písní z toho připravovaného alba už slyšel někdy loni na podzim, kdy mi to Miro pouštěl a mezi nima byla právě i tahle píseň, tak ta mě zaujala hned a říkal jsem Mirovi, udělej z toho single, tahle píseň by to měla být. Nakonec se tak stalo, tak je to super, věřím, že mu to řeklo i spousta lidí, že tahle ta píseň je taková průvodní k tomu albu, ale uvidíme, co si pro nás ještě přichystá v rámci nový desky, která, jak jsem říkal, vyjde na podzim. Je to taková odlehčená, pohodová muzika a myslím si, že skvěle zpracovaná, udělaná. Miro to prostě umí, napsat písničky. Tak my půjdeme dál, dáme si za chvíli Linkin Park, protože jsme mluvili o Chesteru Benningtonovi ve spojení s Chrisem Cornellem, tak když jsme řekli A, tak taky řekneme B. Linkin Park nás čekají už za chvíli. A když jsme u té nové muziky, tak si představíme i nový Europe. Možná jste to ještě neslyšeli nebo slyšeli, taky nás čeká nový album, který vyjde už za pár týdnů, tak si představíme druhý single, který z této desky vyšel, Cult of Ignorance, a potom se pomalu přiblížíme k 11. hodině. To znamená, že nás čeká elektrický oběd. Muzika podle vašich chutí a přání. Takže můžete začít přemýšlet, co po 11. hodině na Rock Rádiu budeme hrát.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem. Americký viceprezident J.D. Vance a jeho manželka, druhá dáma Spojených států USA, oznámili narození čtvrtého dítěte. Je to poprvé za více než 150 let, co se viceprezident USA dočkal narození potomka během svého funkčního období. No a 19-letí španělští fotbalisté Lamine Yamal a Pau Cubarsí se stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. V nedělním finále proti Argentině oba odehráli celý zápas a pomohli k vítězství 1-0 po prodloužení.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude proměnlivá oblačnost, ojediněle se můžou objevit i nějaký ty přeháňky, no a denní teploty by se měly pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Začneme v Karlových Varech, ulice Bezručová, nehoda dvou osobních aut, komplikuje tam průjezd a ještě si dejte pozor v Liberci v ulici Švermova. Tam probíhá taky řešení nehody dvou osobních aut. Naštěstí je to bez zranění, ale komplikuje to tam průjezd, tak počítejte s omezením.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Elektrický oběd.
4: Startujeme elektrický oběd minutu po 11. hodině při pondělku 20. července s vámi Kamil Dráb a přeju vám dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože muziku si budete vybírat vy, a to prostřednictvím našeho Facebooku, kam můžete psát do zpráv, nebo případně na e-mail obed@rokovýradio.cz. Tak se do toho pojďme pustit, stejně tak do prvního příspěvku, který je standardně ode mě, a dneska to bude Alice Cooper. Hey.

Elektrický oběd rozpoután, tak pojďme hned na vaše první přání a vzkazy. Napsal mi Aleš, že by chtěl slyšet Tublatanku a Spálená láska jako vzpomínku na Ďura Černýho, tedy Bubeňka, kapely Tublatanka, který už není mezi námi. Tak si to jdeme dát.

Tak možná, že dneska už, jo, ale zajímalo by mě, kdo třeba před rokem znal tuhle píseň, nebo konkrétně i první album Bon Jovi. Myslím si, že spousta takových těch, řekněme, okrajových fanoušků to zná hlavně od Slippery When Wet Nahoru, ale právě ty první dvě alba byly takový trošku jiný a v rámci tohohle zvuku, tak jak jsme slyšeli teď rok 1984, jinak tahle ta píseň není od Bon Jovi, to je cover. Ale zahráli jsme si ji na Rock Rádiu, protože starou tvorbu právě chtěl slyšet Mirek, který napsal, a tak jsem zařadil tuhle tu píseň, která je třetí v pořadí na prvním albu Bon Jovi z roku 1984, a obě dvě desky, které vyšly, i ta následující, tak jsou za mě skvělý. Jsou úplně jiný než následující hudba v rámci diskografie Bon Jovi, ale parádní. Tak jestli vám utekly tyhle desky, tak si je poslechněte, protože to stojí za to. Doufám, že Mirkovi a nejenom jemu jsem udělal radost touhle písní, a teď pojďme dál, píše Jirka, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Metalliku Enter Sandman. Sedíme tu v kanclu, tak ať nám to rychleji uteče a půjdeme domů. Díky a pozdravuji všechny. Tak jdeme si dát Metalliku Enter Sandman.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Na plátky.
4: Na kostky.
3: S medem.
4: S pivem.
3: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
3: Více na prodejnyzeman.cz.
5: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firmanazajitky.cz.

Inkables se na Rock Radio a Love Hurts, píseň, kterou si přála slyšet Petra v dnešním elektrickém obědě. Budu plnit dál vaše přání, další vzkazy od Vlaďky, která píše, že by chtěla slyšet něco od Masterplan, jen tak pro všechny a krásný den. Tak si je pojďme dát.

Dali jsme si Green Day na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Jitka to zařídila. Další píseň je Anička Malinová od Daniela Landy. Píše se tady, jeho vystoupení na Kunetické hoře bylo skvělé a budeme dlouho vzpomínat. Děkuji. Tak jdeme si dát Daniela Landu.

čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe.

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to prosím.

pěna hlasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to vědí.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Naštěji už tam bude.
2: Přestaň. Mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

Pop Evil na Rock Rádiu. Petr si napsal o tuhletu kapelu a chtěl jí zařadit do dnešního menu, což se povedlo, a další zpráva a přání je od Agáty a Páji, který píšou, že se vrací z Mástru a prosí do auta, ať nám ta cesta lépe utíká, něco od Kiss and Dynamite. Tak dáme si je, samozřejmě byli s jednou velkých taháků letošního ročníku Masters of Rock, a to hned ve čtvrtek, kdy to rozjeli teda neskutečně. Johannes Brown se loučil s českým publikem, ještě ho čekají 4 koncerty a pak to definitivně u Kiss and Dynamite zapíchne. A já pustím píseň, která v jejich setu nezazněla. Z nějakého důvodu se vyhnuli nový desce, tak si dáme z roku 2024 z jejich posledního alba píseň Queen of the Night.

Napsal mi Luděk, který chtěl slyšet Rembrandts, jen tak pohodovku do práce, na lešení, aby se jim dobře dělalo. Tak tahle ta píseň je taková uklidňující a že to potřebujou po tom ranním stresu. Tak to se povedlo a v té uklidňující formě budeme pokračovat i dál, protože je tady přání na Katapult a 13. komnatu.

0: Tak tohle byl Katapult, 13. komnata, výborná skladba, která vyšla na albu Pozor Rock, ale samozřejmě v live verzi, ve studiový verzi, tak jak jsme ji slyšeli teď, vyšla na singlu ještě společně s písní Rock'n'Roller. Tak ta nám uzavřela dnešní elektrický oběd, koukám na čas, že už se nám sem nic nevejde, nedá se nic dělat, můžete to zkusit zase zítra po 11. hodině, případně po 18. hodině v roku na přání. A teď už nás čeká rokovej voraz a dneska to s vámi potáhnu já za Dana. My jsme se tak různě prostřídali, protože on občas zaskákne za mě a já, když to potřebuje, zaskáknu za něj. Takže rokovej voraz dnešní si dáme spolu už za chvíli.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké poledne přeje David Račák. Kabinet Andreje Babiše dnes jedná na předposledním pravidelném zasedání před vládními prázdninami. Ministři probírají návrh změn v důchodech. Probírat budou taky zákaz mobilních telefonů ve školství. Řešit mohou i kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Italská vinařství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob vína jen několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 640 milionů hektolitrů. To je více než kolik činila loňská produkce, uvedla italská jednota vín, která v tomto ohledu mluví o nadměrné produkci. No a španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1-0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým pod vedením trenéra Luise de la Fuenteho natáhl sérii bez porážky v normální hrací době nebo prodloužení na 38 utkání.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Podíváme se na to, jak bude zítra. V podstatě to tak nějak bude kopírovat to dnešní počasí, to znamená oblačno až zataženo, ojedinělá možnost přehánek a teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Co a kde nám komplikuje průjezdnost? Tak jednak v ulici Zenklova v Praze, tam je nehoda dvou osobních aut a je tam zablokovaný tramvajový pás. Očekávejte zdržení v tomhle úseku a dejte si pozor ještě v Sušici, kde v ulici Hradecká se řeší nehoda dvou osobních aut. Na místě je policie, tak projíždějte opatrně a počítejte s omezením.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
4: Tak jak jsem říkal, rokovej voraz dneska se mnou, tedy s Kamilem. Já vám přeju hezký pondělí 20. července. Dan odpočívá a relaxuje, protože se byl včera podívat ve Vizovicích na Masters of Rock, kde si vychutnal Merlina Mansona a ještě to vstřebává, takže mu dejme prostor, ale zítra už se na vás ve 12 hodin bude samozřejmě těšit. Dneska tedy já a samozřejmě spousta muziky, dáme si Colin, dáme si taky Dia, mám tady pro vás Olympic a Dávno a na začátek Ed Guy, kteří nebojte co, já vám to řeknu za chvíli. Teď si pojďme dát Kings of Fools.

0: Tak tohle byly Colin na Rock Rádiu. 12 hodin a 19 minut. My jsme v úvodu slyšeli Edguy. Já jsem říkal, že vám k ním něco povím. A pokud jste byli na letošním Masters of Rock, tak už jste určitě viděli upoutávku na příští ročník Metal Festu, který proběhne samozřejmě v Plzni. A to počátkem června. A kapela Edguy dorazí. Ona už je nějakou dekádu, tedy nějakých 10 let nečinná v podstatě a my jsme si mysleli, že si jako odpočinou a že zase do toho bouchnou. A není to tak, oni se pojedou rozloučit. Odjedou pár koncertů posledních a jeden z nich právě bude na Metal Festu. Tak jestli tuhle tu kapelu máte rádi, tak už můžete zakupovat vstupenky. Teda nejsem si jistý, jestli už jsou v prodeji, ale možná, že už jo. Konec konců, my se na to můžeme zeptat toho nejpovolanějšího, protože ve středu zcela mimořádně na Rock Radio dorazí Jirka Daron a budeme si s ním od 9 hodin povídat o tom, co nás čeká příští rok v rámci Metal Festu, ale hlavně se zaměříme na Rock Castle, který startuje už za pár dní a je samozřejmě v Moravských Budějovicích a co nás tam čeká, na co se můžete těšit ještě letos, tak to si povíme s ním, ale taky se určitě zeptáme na to, co nás čeká příští rok. A další informace je taková, že pokud jste letos nestihli Halloweeny na Masters of Rock, tak si je budete moct užít právě v Plzni, jakože v předvečer Metal Festu, protože stejně tak jako letos to byly Sabaton, tak Halloween udělají takový předpremiérový večer Metal Festu a odehrajou tam svůj koncert, což je skvělá zpráva, že jo. Takže, jak jsem říkal, ve středu si o tom popovídáme konkrétněji, teď jenom informace pro vás, pro fanoušky Edguy, že budete moct vidět ještě naživo u nás doma. Za chvilku Aleš Brichta, Hinder a taky Ospring.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Od 1. června je v Metropolis Ličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropolis Ličín.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: Happysport.cz.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Journey na Rock Radius ve 12:38. Tahle ta píseň mi vždycky připomene film Yes Man s Jimem Carreym, který naprosto úžasný. Já mám Jima Carreyho rád, všechny jeho filmy, ať už to byl Ventura, Blbý a blbější a cokoliv jinýho. A Yes Man patří mezi ně taky, myslím, že je to z roku 2009, tak jestli ho chcete vidět v nějakým filmu a tenhle vám utek, tak si to dejte, budete se bavit skvěle. Tahle píseň je právě průvodní toho celého filmu. Tak, teď se pojďme věnovat jiným věcem, protože už brzo budeme slavit 18. narozeniny Rock Rádia a letos se z Plzně poprvé přesouváme na Moravu, a to konkrétně do Zlína. A oslavíme to společně 7. listopadu v hale Datart. Tak, Zlín a Morava a Rock Rádio. To jsem zvědavej, jak to dopadne, protože jsme chtěli navštívit i vás. Chodila spousta zkazů, mailů, že to máte z Moravy daleko a že byste chtěli narozeniny Rock Rádia oslavit právě tam. Tak se na vás moc těšíme. Samozřejmě vám standardně přivezeme zase 3 kapely, které znáte z našeho vysílání, ale jsou zatím utajený, i když indicie už můžete najít na naší grafice, na sociálních sítích nebo na webu rokovýradio.cz. V současné době už je spuštěn předprodej, ale jenom v kanálu Slušná parta, takže tam si ho můžete koupit za 590 korun v tuhle chvíli, a to až do 31.7. Pokud ještě nejste členy Slušné party, tak se zaregistrujte a můžete se do toho dát. No a 7.11. se uvidíme ve Zlíně v hale Datart, 18. narozeniny Rock Rádia oslavíme plnoletost. Pojďme si dát Arakaina Dimitri, Žít svůj sen, mám pro vás i Battle Beast a Budovy Godhard na Rock Rádiu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do Zoo Chleby!
8: Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.

0: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Kontejnery Siegl, dobrý den.
3: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
5: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

0: i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Řidiče čeká v pondělí u čerpacích stanic cenový šok. Liter nafty by mohl zdražit až o 5 korun. Končí vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty, což podle analytiků povede k výraznému zdražení na pumpách. Na Vysočině zůstávalo včera večer po bouřkách několik stovek odběrných míst bez elektřiny. Nejvíce jich je v okolí Dolní Cerekve a Hubenova na Jihlavsku. K 19. hodině se tam jednalo o 5 stovek domácností. No a časovkou v kajak krosu dnes začne ve Spojených státech amerických mistrovství světa ve vodním slalomu. Na startu závodu s časem budou obhájce bronzu Jakub Krejčí, Matyáš Novák, Vít Přindiš, Tereza Kneblová, Olga Samková a Kateřina Beková. Start je na plánován na 16:30 našeho času.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Ještě zítřejší počasí. Oblačno až zataženo, ojediněle možnost přeháněk a teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Začneme v Praze, konkrétně v ulici Průběžná. Nehoda osobního a nákladního auta blokují oba směry směrem k ulici v Olšinách, tak očekávejte komplikace a taky zdržení. Jsou tam neprůjezdní dva jízdní pruhy. No a taky si dejte pozor ve Stodu na Plzeňsku, a to konkrétně v ulici Plzeňská. Tam se srazily dvě osobní auta ještě zhruba nějakou hodinku. To tam bude šetřit policie, tak počítejte s omezením.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A my pokračujeme s rokovým vorazem. 2 minuty po 13. hodině s vámi mimořádně Kamil Dráb, protože Dan on počívá po náročný akci, což je Masters of Rock, a vychutnal si Marilyna Mansona. Určitě vám bude vyprávět zítra o tom, jaký to bylo. Dneska tady se mnou, a to i po 13. hodině. Ale muziky je tady spousta, dokonce tady máme i jednoho oslavence, který už bohužel není mezi námi, ale rádi na něj zaspomínáme. Chris Cornell je to, netřeba to nějak tajit, Soundgarden si dáme, něco od nich vyberu, ale hodíme tam i Cure, Amorphis, a na začátek pro vás mám vypsanou fixu.
3: Ty jsi pěkný dezolát,

0: Tak tohle byli Soundgarden, samozřejmě s hlasem Chrise Cornella, který by dneska oslavil narozeniny, ale nestane se tak, protože mezi námi není už od roku 2017, kdy to 18. května definitivně zabalil. Tady na té planetě bylo mu pouhých 52 let, spáchal sebevraždu, bohužel nedá se nic dělat, ale když o tom mluvím, tak samozřejmě co se týká Chrise Cornella nebo samotných Soundgarden, tak bych řekl, že oni jsou ti, kteří nastartovali takovou tu vlnu grunge, protože už fungovali v polovině 80. let, v 88. dokonce už vydali první desku daleko před všemi dalšími, jako Alice in Chains, Nirvana a tak dál. Takže dá se říct, že to všechno můžeme připsat víceméně Soundgarden a Chrisu Cornellovi, který dokonce, jak už jsem říkal, dopoledne objevil i zpěváka Eddieho Vedra z Pearl Jam, který jedinej, co se týká zpěváků, celou tu mašinérii přežil, ty drogy a všechny ty ostatní věci, které k tomuhle stylu patřily. A navíc Pearl Jam se tak trošku nějak vzdálili od toho grunge, který jim byl připisovaný, nebo respektive lehce naskočili na tu vlnu počátkem 90. let. Jak už jsem říkal, tak Chris Cornell vzal Eddieho právě do svého projektu Temple of Dogs a odtud si ho pak vytáhli, nebo respektive na základě toho vznikli Pearl Jam a udělali velkou díru do světa. Jinak samozřejmě Chrise známe i z kapely Audioslave, taky ho můžete slyšet solově, dělal toho strašně moc, natočil toho strašně moc, což je dobře, aspoň můžeme ještě pořád vstřebávat tu jeho muziku, i když mezi námi není už téměř 10 let. Jinak dneska by oslavil 62. narozeniny, tak mu tam nahoru přejeme všechno nejlepší. Už jsem taky říkal, že úzce s ním je spojená i smrt Chestera Benningtona, která připadá na dnešní den, tedy zpěváka Linkin Park, který si vzal život v roce 2017 v pouhých 41 letech a bylo to právě na narozeniny Chrise Cornella, jeho velkýho kamaráda. Asi prostě přišel nějaký zkrat a stalo se to. Jinak Chris Cornell byl dokonce i kmotrem jeho dětí, byli opravdu velký přátelé, takže se dá očekávat, že Chesterovi to tam prostě nějak se cvaklo a šel za ním. Bohužel. Tak toliko k narozeninám Chrise Cornella a my pojďme dál. Vladimír Mišík za chvíli, Kysáci a nebo Theory of Dead Men na Rock Rádiu.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
2: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
1: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
2: Více akcí na prodejny Zeman.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.
9: Rock Radio. Rocková muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Grindr a Judas Priest na Rock Radio rok 1980 a samozřejmě album British Steel, který jsme si teď připomněli právě tohle skladbou ve 13 hodin a 36 minut. Zatím poslední album, který vyšlo, je Invisible Shield, což je skvělá deska, myslím, že hodně povedená, ale vypadá to, že nebude poslední v rámci diskografie Judas Priest. Je to z toho důvodu, že Rob Halford, jak se v jednom nedávném rozhovoru přiznal, nesnáší lichý čísla. No a tahle ta deska je 19., takže právě Rob Halford chce zakončit diskografii sudým číslem, to znamená, že by měli natočit ještě 20. album. Já s ním souhlasím, protože já jsem zrovna nad tím přemýšlel, že on tady pak dál jako popisuje, že když třeba přidává hlasitost na televizi, tak tam nemůže zůstat 13. Musí to být buď 12 nebo 14. Ale já to mám úplně to samý. Já jsem fakt nad tím přemýšlel. Na televizi i třeba na věži, když si pouštím muziku, tak to vždycky musí být třeba 20, 22 nebo 24. 25 může, to je pravda zase, to jako mi nevadí, ale 23 mi vadí, nebo 27. Tak to je takový zajímavý, tak jsem se tady s ním jako stotožnil a docela to chápu a samozřejmě, že je to jako nadnesený, ale popravdě si myslím, že tenhle důvod to určitě nebude, pokud Judas Priest ještě natočí nějaký album, ale je to docela vtipný to ostatní tedy, že s tímhle tím s ním souhlasím, že vždycky všude musí mít taky jako lichý. On pak dodává, že samozřejmě ty sudý čísla představují pro něj rovnováhu a harmonii, což asi k tomu má nějaký důvod. U mě je to prostě jenom debilní uchylka, kterou musím dodržovat a prostě kolikrát mi přivodí i spoustu starostí zbytečných naprosto. No takže pokud jste na tom stejně, tak vám gratuluju, vítejte do klubu Roba Halforda, Kamila Drába a ostatních a vy, co jste úplně v klidu v tomhletom, tak vám v podstatě těše můžeme závidět. Takže dáme si Potužníka seniora za chvíli, dáme si taky Umf nebo Nickelback a čekají nás i kulturní tipy, abyste věděli, co se bude dít o víkendu a kam byste mohli vyrazit. Tak si na to počkejte za chvíli.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Slušnej rok.
8: Rock Radio.
7: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z Česka bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření je dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadů. V EU se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nepodařilo prodat, mělo vadu nebo jej po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. No a tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Marii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024.
8: Rock Radio. Počasí.
12: Tak jak bude zítra? Oblačno až zataženo s možností menších přeháněk a teploty, tak ty budou mezi 18 až 22 stupni.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: No a Rockovej voraz pokračuje dál. Máme skoro 3 minuty po 14. hodině. Kamil Dráb je dneska s vámi zcela mimořádně, protože Dan odpočívá po včerejším koncertu na Masters of Rock, kdy si vychutnal Marilyna Mansona. Můžete se těšit na to, že vám o tom něco poví hned zítra, kdy zase naskočí standardně na Rockovej voraz ve 12 hodin. Dneska ještě tady posledních 60 minut se mnou a samozřejmě se spoustou slušný rockový muziky. Evanescence, dáme si Luci a na začátek to pěkně odpálíme se Ztratíkama.

0: Výborní Queenie na Rock Rádiu, rok 1989, I Want It All, píseň, kterou napsal Brian May. Právě na něm stojí rozhodnutí, jestli Queenie ještě vyrazí na nějaký turné. Samozřejmě bez Freddyho to už není možný, i když dneska se používají různý avataři a všelijaký možný náhražky, viz Ronnie James Dio, a teď dokonce Kisáci se na to připravují, takže teoretická možnost by tam byla. Konec konců i na koncertech s Adamem Lambertem nebo i s Paulem Rogersem byl Freddy přítomnej, aspoň ze záznamu, a dokonce na tom posledním turné Queenie, nebo respektive Brian May s ním hrál jednu píseň, trefoval se do jeho zpěvu, takže to vypadalo, jako kdyby opravdu zase byli spolu. Bylo to hodně zajímavý, ale Roger Taylor, tedy bubeník Queenu, říká, že jestli se Brian May rozhodne, že ještě do toho půjdou, tak to zkusí, ale musí to být opravdu na té nejvyšší úrovni, tak jak fanoušci kapely Queen jsou zvyklí a jak si je pamatujou. Já jsem byl na dvou koncertech s Adamem Lambertem a musím teda říct, že obě dvě show byly naprosto luxusní. Ta první se mi zdála lepší, protože začínaly písní, kterou dobře známe ze živáků z Wembley, ale nebo celý to schéma toho koncertu bylo takový hodně podobný. Ten druhý už byl takovej, no, jako setlist výborný, akorát takový nestandardní, ty efekty byly taky parádní, ale už ten první se mi prostě líbil víc. Každopádně oba dva byly naprosto luxusní a kdyby vyjeli právě Queenie ještě společně s Adamem, tak vám to doporučuji všem, který jste neviděli, který jste třeba byli zarputilí vůči týhletý sestavě a řekli jste si, ne, to nejsou ty Queenie, na ně se nechci podívat, tak běžte, protože to za to stojí. Ty písně jsou tak skvělý, že během dvou skladeb, který zaspívá Adam Lambert, zapomenete na všechno a začnete si užívat ten koncert v plný síle. Doporučil bych to. Pojďme si dát Aerosmith za chvíli. Dáme si Seater, Noida taky a i Motokeci Marcela Herbolta. A to už za chvíli.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Jirkově na Chomutovsku za 3 miliony korun. Komerční objekt v Hradci Králové za 8 milionů 490 tisíc. Byt 3 plus 1 v Ústí nad Labem za 5 milionů 832 750 korun. Byt 1 KK v Pardubicích na Zeleném předměstí za 3 miliony 700 tisíc. A byt 4 KK v Berouně za 12,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Na plátky.
5: Na kostky.
4: S medem.
5: S pivem.
4: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
4: Více na prodejnyzeman.cz.
7: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr, CZ.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazajitky.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Tak a je to tady domácí vrchol motokrosové sezóny, je tu. Do Lokte, jedno z nejstarších měst naší země, se o víkendu sjede motokrosová elita z celého světa. V posledních letech jsme byli zvyklí, že jsme tady museli být rádi, když se na divokou kartu svezl někdo z našich a když získal body, tak to byla bomba. Ale letos je situace úplně jiná. Letos máme hodně horké želízko v ohni.
2: Tady Julius Mikula, chtěl bych vás všechny pozvat na letošní mistrovství světa v Lokti nad Ohří, který se jede 25. a 6. července. Přičemž máme v sobotu 25. kvalifikaci, nebo je to spíš kvalifikační den. Máme warm-up, kvalifikaci na rychlý kolo, pak kvalifikační závod, který se jde 20 minut plus dvě kola. V neděli, druhý den, máme už jenom warm-up 15 minut a potom máme dvě 30-minutové jízdy plus dvě kola. Takže přijďte nás podpořit všechny český závodníky, včetně mě, a uvidíme se tam. Čau.
1: Tomu já říkám, skoro dokonalá pozvánka, tady už chyběly jen časy jednotlivých jíst, ale ty si lehce najdete na loketmx.com. Jula dodal pozvánku, vy musíte dodat své hlasivky, trubky, bubinky, sem tam i motorovku, prostě ať je vás o víkendu v Lokti, ale rádsky slyšet.
0: Rock Radio, Motokeci.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Český slavík, Vašek Noid Bárta a kapela Noid, rok 2007, skladba V horečkách. Ta deska je výborná, povedená, zní je taky i tenhle ten hit, který pořád zní na koncertech Vaška Noida Bárty. A my jsme si ho připomněli právě teď na Rock Rádiu ve 14.35, což znamená, že pro mě to tady končí. Dneska od 9 rokový dopoledne i rokový voraz, který jsem vzal za Dana. Zítra už tady s vámi samozřejmě bude a já to předávám chlapcům, kteří si to vemou od 15 hodin a rozjedou s vámi rokový odpoledne. Takže mějte hezký den, hezký pondělí. Doufám, že ten start do nového pracovního týdne proběhl v pořádku i díky Rock Rádiu a muzice, kterou jsme vám hráli. No a zítra se na vás budu zase standardně těšit při rokovým dopoledni. Teď si dáme ještě AC/DC, dáme si Billy Talent a čeká nás třeba taky Alice se svojí skladbou Slepej, mladej, mrtvej. Rok 1995. Skvělá kapela a tahle ta píseň, ta to umí pořádně rozpumpovat, tak doufám, že pokud to potřebujete, že se o to postará. No a já vám přeju hezký zbytek pondělí s Rock Rádiem.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň, štíhá mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Vláda dnes podpořila plošný zákaz používání mobilů ve školách. Podle ministra školství Roberta Plagy byla podpora kabinetu jednomyslná. A ve školách, kde už děti nesmí telefony používat, to funguje.
13: Je prokázáno, že to funguje. Děti se spolu baví aktivně do přestávkách a pokud ještě používají metody, které propagujeme v projektu Aktivní škola, tak ty školy opět žijí tím dětským ruchem a ne tím, že děti scrollují během přestávek a pak jsou nesoustředěné ve výuce.
12: Zákaz by měl platit od 1. září 2027. Policie hledá svědky nebezpečné honičky. Jak uvádí TNCZ, z Mostu až na Lounsko v jednu ráno jim ujížděl 53-letý cizinec bez řidičáku a pod vlivem drog. Nakonec ho zastavili až policejní zátarasy, o které si prorazil gumy. Pokud ostatní řidiči zachytili jeho zběsilou jízdu na palubní kamery, policie prosí, aby ji je předali. Jednorázová jízda pražskou Petřínskou lanovkou po rekonstrukci zdraží, a to ze 60 korun na stovku. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci Pitlítačka, zaplatí 90 korun. Pražští radní dnes schválili nový tarif, který začne platit 1. září. Oslavy titulu mistrů světa ve Španělsku neberou konce. Španělští fotbalisté usedli na fotbalový trůn po 16 letech poté, co v prodloužení porazili Argentínu 1-0. Oslavy ale mají i tragickou dohru. Ve Španělsku se zřítila fontána pod tíhou davu fanoušků. Zemřel 13-letý chlapec a další lidé se zranili.
11: Rock Radio. Počasí.
14: Po celé republice máme dneska zataženo až polojasno, hlavně v jižní části republiky. Teploty se pohybují kolem 21 stupňů a večer nám to padne asi na 11. Déšť ale naštěstí kapat dneska nebude. Zítra ale bude, a to zejména v jižních Čechách a taky na severu Moravy. Můžete se na to připravit. Teploty zítra kolem 22 stupňů a večer nám to padne zase na 11.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
11: Rock Radio. Doprava.
16: Podíváme se, jak to vypadá ještě na silnicích. V Praze v ulici Na Stráži mezi Prosekem a Bulovkou bouralo osobní auto se sanitkou. Už zase. Začátek dálnice D52 v Rajhradě u Brna, tak tam si dejte pozor, protože tam hoří osobní auto, může tam být komplikovaný průjezd. Zpátky do Prahy na nábřeží Kapitána Jaroše se srazilo osobní auto s dodávkou, je to ve směru od Hlávkova mostu ke Štefánikovu. A tam, kde se sjíždí z dálnice D1 na dálnici D48 u hranic na Moravě, tak tam je odstavený osobák a může kvůli tomu vzniknout nějaký zdržení.
15: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
14: 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne zase konečně začíná. Máme krásný pondělí docela dneska, Kuba i Petr za mikrofonem a zase asi by si ty lidi měli zase nabít ty telefony, co?
16: Rozhodně si nabijte telefony, ať máte dost energie. Zkusíme mít taky dost energie, my jsme totiž včera s Petrem byli na oslavě narozenin jednoho kamaráda, ale vůbec to na nás není poznat.
14: Ani trošičku, vůbec... a nemáš vůbec kruhy pod očima.
16: Ne, Kuba. A ty zase vůbec nemáš rozcuchaný vlasy a no, jako přesně, nevypadá přesně. To, že jsi před 5 minutami vstal z postele. To jsem ti chtěl právě pochválit, to je dobrý.
14: Já jsem jako rád, že i po takový oslavě se pořád můžeme vypadat vždycky dobře, že jo?
16: Takhle, vlastně jedno, jak vypadáme, důležitý je, že vlastně hlas je pořád v pořádku a je super, že ten tvůj hluboký hlas i v kocovině, kterou nemáš,
14: kterou nemám, prosím,
16: ale zní vlastně úplně stejně krásně hluboce,
14: je
16: takže
14: to, je
16: všechno
14: to pravda,
16: bude
14: no.
16: Jako vždycky. No každopádně, hele, dost keců dám na muziku, ne?
14: Já s tebou souhlasím, čeká nás Van Halen, taky Panoptiko se přijdou podívat, Beast in Blackpool na návštěvu, ale teďka už si dáme jedny Red Hoty a jejich pecku Other Side.

0: Van Halen a jejich pecka Why Can't This Be Love právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut a samozřejmě máme tady pondělí a tím pádem to znamená, že máme další lístky pro vás, který budeme tady ten týden rozdávat. A tenhle týden pro vás máme Keltskou noc.
1: Keltská noc je festival, který se koná od 13. do 16. srpna ve Vysokém nad Jizerou, dámy a pánové, takže hezky v podhůří to bude takhle a bude to paráda, protože tam zahrajou třeba Tři sestry, Divokej byl, Vohnoutí, Doktor Pepe anebo Civilní obrana, taky Záviš tam bude, ten moc na festiákách nebejvá, to je jako dobrá příležitost se na něj podívat.
0: To je velká pravda a rozhodně jediný, co pro to musíte udělat, abyste tam mohli být s nima, tak stačí, abyste si otevřeli Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia a do zpráv nám napsali, proč tady ty lístky máme dát právě vám a připsali k tomu ještě vaše telefonní číslo a mes tak za hodinku a půl vybereme jednoho z vás, který od nás ty lístky dostane.
1: Ale takhle dlouho rozhodně nemusíte čekat na další rockovou muziku, protože tu vám dáme pustit už. Teď dáme si YouTube, budou taky Gamma Ray, Rybičky 48 zase znova slibujou, že nebudou pít, třeba už jim to tentokrát vyjde. No a For Non Blondes se vás prostě jenom zeptají, what's up?
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Tahické léto v Aquapolsprah už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolsprah, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolsprah.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tu, to byli YouTube. Jejich Sweet Sting právě teďka dohrála na Rock Radio, máme 15 hodin a 39 minut už skoro. A my jsme si všimli, že kapela Rasmus, která nedávno, pár dní zpátky hrála na Masters.
1: Dva dny zpátky.
0: No tak ale to je nedávno, to nemůžeš popřít.
1: To je taky pravda. No.
0: Jako,
1: to máš taky pravdu.
0: Nedávno no. Může být cokoliv od včerejška až do před půl rokem. Ale to je jedno. Hráli před chvilkou ve Vizovicích na Masters of Rock a oni snad zase přijedou.
1: Zase přijedou. 17. února příštího roku se objeví v pražském Sasazu, takže všichni, kteří si užili Rasmus teďka právě na Masters, ale ještě si je chtějí užít znova, tak budou mít tu příležitost. Pojedou tam se svým novým turné Weirdo, neboli s jejich novou deskou Weirdo, která je takovej, je to trošičku takovej melancholický rukopis, ale samozřejmě taky s nějakým moderním poprokem, nějaký tvrdší kytary se v tom objevějí, ale prej to s fanouškama docela dost rezonuje, takže pojedou celý turné s tímhletím a budou právě i tady u nás v Praze.
0: Takže rozhodně můžeme se těšit na tuhletu finskou senzaci, která vlastně do Česka jezdí už velmi, velmi dlouho. Já si pamatuju, že jednou dokonce hráli i u nás doma v Kadani.
1: Fakt,
0: na
1: jo.
0: Festivalu tam jednou hráli a bylo to super slyšet naživo všechny tyhle věci. Takže možná, že i některý lidi z Kadaně tam přijedou, bude to v Sasazu, bude to 17. února, tak tam určitě doražte. Ale zůstaňte klidně na svých místech a poslouchejte dál to, co posloucháte, protože se blíží další rocková muzika.
1: Čeká vás Meredith Brooks, taky Soilwork, anebo Vanastovy věci a jejich slečnána je za vodou.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
8: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Do pražského klubu Vagón vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné Hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
0: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Situace je nejlepší od poloviny června. Deště v minulém týdnu zmírnili vyprahlou zem. Horní vrstva půdy je do 40 cm dosycená vodou. Hlubší vrstva do 1 metru zůstává dál vysušená, ale dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely. Vláda žádá zamítnutí kompetenční žaloby prezidenta Pavla ohledně účasti na summitu NATO. Podle ministra spravedlnosti Tejce ústavní soud překročil své kompetence.
12: Přijetí výkladu pana prezidenta by znamenalo zásadní změnu fungování českého ústavního systému a vzniklo by druhé mocenské centrum, které by ale na rozdíl od vlády bylo zcela neodpovědné a neodpovídalo se poslanecké sněmovně.
11: Vláda zároveň požaduje vyloučit z dalšího rozhodování ve věci soudce Šámala, který podle ní bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády. Děti ve Zlíně prožijí aktivní prázdniny. Kreativní centrum připravilo projekt s názvem Zlín dětem. Letní programy nabídnou chytré hry, divadlo i sport, pomohou rozvinout fantazii i zdravý životní styl. První bude zítra u zámku v Sadu svobody, kde potkáte tajuplný svět. Lávka nad výběhem vlků je opět přístupná. Kvůli havarijnímu stavu je Šumavský národní park po 10 letech služby loni zavřel a letos opravil. V návštěvnickém centru v Srní na Klatovsku se 1/4 kilometru dlouhá dřevěná lávka místy zvedá do výšky kolem 4 metrů nad zemí.
0: Rock Radio. Počasí.
13: Na většině území je právě teď polojasno, k večeru se bude ta oblačnost ještě trochu stahovat, kromě severu tam bude pořád oblačno a úplně ojediněle se tam můžou objevit taky nějaký přehánky, bavíme se o severu Čech. Přes noc bude asi 11 stupňů, takže v podstatě nás teďka čeká několik chladnějších nocí, ale i dny budou trošku chladnější, protože zítra průměrná teplota bude někde kolem 22 stupňů, ještě chladněji bude na Karlovarsku, tam bude třeba 19, jinak prakticky celá Morava a hlavně teda severní Morava, tak tam hrozí nějak deště, to samý sever a severovýchod Čech. Jinak by mělo být krásný polojasno, tak jako průměrně těch 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Co
10: Sokolské ulici v Praze si dejte pozor na dva neprůjezdný jízdní pruhy kvůli srážce osobáku s autobusem. Díky bohu tam nikomu nic nestalo, ale kolona vás tam rozhodně čeká. Na silnici 133 v Novém Rychnově je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Kvůli havárii osobáku počítejte tam opět se zdržením. Jestli projíždíte kromě Říží, tak si dejte pozor na ulici Spáčilovou. Jsou tam sobě dva osobáky, ale opět znovu díky bohu bez ranění. No a na pražském okruhu máme ještě hlášenou nehodu z 16. kilometru směrem z Modletic. Je tam sobě náklaďák s osobákem a blokují připojovací pruh směrem na letiště.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Rock Radio. Rockový odpoledne.
13: 4 hodiny, 4 minuty a dva moderátoři, kteří jsou právě teďka tady na Rock Rádiu, ale každý vydá za dva, takže jsme v podstatě taky 4. Kuba i Petr jsou na svých místech. No a pokud vy byste chtěli na keltskou noc, která už je teďka v půlce srpna, tak se nám ozvěte.
10: Je to od 13. do 16. srpna, je to ve Vysokým nad Jizerou, hele kapely jako Tři sestry, Divokej byl, Bohnouti, Civilní obrana, Záviš. No prostě tam chcete bejt. Stačí akorát si otevřít Facebook a napsat nám, tam si najít stránky Rock Rádia a napsat nám do zpráv, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a taky k tomu připsat vaše telefonní číslo, ať vám můžeme tak za těch 40 minut zavolat, až to budeme rozdávat.
13: Dáme si Audioslave z jednoho velmi speciálního důvodu, o kterém se za chvíli pobavíme. Budou taky Europa, jejich Kerry, krásná romantika. Budou taky Architekti a jejich Landmines, aby tý romantiky nebylo zase moc. No ale teď, až tady jedno s váma nebudu, tak nám bude hrát Harley.
14: Rock Radio.
15: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit oči, jak se...

0: Právě teď doznívá poslední tón od kapely Audioslave Be Yourself, což je taková speciální kapela, kterou tvoří dohromady členové, nebo tvořili dohromady členové Rage Against the Machine a dohromady se zpěvákem Chrisem Cornellem, který právě dneska by slavil svoje 62. narozeniny.
1: Jak vždycky říkáme, kdyby byl svět o něco víc fér, bohužel nás v roce 2017 opustil přesně těsně potom, co odehrál koncert v Detroitu, jestli se nepletu, tak potom prostě se rozhodl svůj život tady ukončit. Je to hrozná škoda. Takovou zajímavostí je, že vlastně on udělal takovou výjimku tady na tom koncertě, že jako poslední písničku toho koncertu zahráli In My Time of Dying, který předělali tehdy Led Zeppelin, a oni tohleto zahráli a právě v tom textu té písničky se na konci Chris Cornell zpíval: v době mého skonu nechci, aby nikdo truchlil. Chci po tobě pouze to, aby odnesl mé tělo domů, takže budu moct umřít z lehkostí.
0: Takže vlastně...
1: A tímhletím on ukončil ten koncert a o den později.
0: To byl takový jeho pomyslný dopis na rozloučenou, jak se říká, pane. Jo.
1: Přesně tak.
0: Jako silný věci, pojďme si taky říct ty hezký věci, který se jeho života týkaly. K muzice měl velmi vřelej vztah už jako malej, poslouchal Beatles, hrál na klavír, na bicí, byl v několika kapelách, kromě Audioslave taky Soundgarden nebo The Shams. No prostě zvládnul toho strašně moc. Obrovský rozsah, 4 oktávy,
1: ano.
0: Skvělej rozeznatelný hlas, prostě výborný chlap ze Seattlu, stejně jako třeba Kurt Cobain, prostě přesně, opravdu jako v něm rocková muzika ztratila velmi důležitýho člověka, my všichni taky, takže tam nahoru mu přejeme dneska všechno nejkrásnější k jeho narozeninám a vzpomínáme na něj.
1: Teďka už si ale pustíme další muziku tady u nás na rokovém odpolední. Royal Republic, Nirvana a nebo Škoři, to vás čeká už za chvilku.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: White Lion, When the Children Cry. Tady ta pecka právě teďka dojela v 16:39 na Rokovým odpoledni na vlnách Rock Rádia. A my dneska rozdáváme lístky na Keltskou noc. Už máme výherce, takže my se s tím člověkem teďka spojíme a za pár minut už se tady všichni společně uslyšíme na Rock Rádiu.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz. Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.
5: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme zase zpátky, 16 hodin 42 minut na Rock Radio. Právě teď rozdáváme lístky na keltskou noc, ale nepovedlo se nám spojit s naším posluchačem, respektive právě teď nemůže hovořit, ale je to Lukáš, který teďka čeká další přírůstek do rodiny, takže zatím ještě se svojí partnerkou, manželkou, můžou ještě absolvovat takovouhle akci, ale později už by to nešlo, takže ještě v půlce srpna prej dobrý, tak jsme si říkali, že jim uděláme radost, protože samozřejmě teď na nějakou dobu asi nebudou moc chodit na takovýhle akce spolu. Tak ať si to hezky ještě užijou. Takže Lukáši, moc zdravíme, pak se nám ozvi a doufáme, že se vám tam bude krásně líbit.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
2: O lístky byl zase docela dost velký klasický zájem, takže rozhodně zkuste ještě zítra nebo pozítří, pojedeme normálně s rozdávačkou dál. Teďka už ale Him, Mamov a nebo taky Vysací zámek a jejich známka Panko.
3: Holinky nosil vždycky na ruby, myslel si, že je to známka Panko. Kohoutí hnát si zapích do huby, myslel

0: Kontejnery Sigl, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.

0: Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Pracovní týden bude teplotně pod normálem. Čekají nás studené noci a přes den se teploty budou většinou pohybovat průměrně kolem 20 stupňů s občasnými přeháňkami. Na jihu Moravy bude o něco tepleji. Výrazně vyšší teploty pak přinese víkend, kdy meteorologové očekávají i tropické třicítky. Nabídka českého drůbežího masa poroste. Jednou z priorit vlády je lepší využití domácí produkce, a to omezením vývozu živých zvířat do zahraničí a posílením lokálního zpracování. Navíc do modernizace chovů půjdou nemalé peníze, říká za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
2: Investice s efektivní výrobu a současně budou reagovat na rostoucí požadavky trhu i legislativy. Investice by tak měly směřovat zejména do inovativních technologií, automatizace, robotizace a digitalizace.
1: Ministerstvo se dál zaměří na rozvoj národních značek, transparentní označování původu potravin a důslednou kontrolu kvality. Kapacity popelnic přestávají stačit. Často je tak u kontejnerů nepořádek a nejvíc v hlavním městě. Praha se proto snaží svozy zefektivnit i pomocí technologií. Plnou popelnici nově může hlásit speciální čidlo, které testuje v 11. městské části. Sázkové kanceláře hlásí rekordní objem vsazených peněz. Češi na mistrovství světa ve fotbale prosázeli 4 miliardy a 900 milionů korun. Je to o miliardu víc než předešlý šampionát v roce 2022. Důvodem bylo i to, že se letos odehrálo o 40 zápasů víc. Bookmakeri pak vyplatili sázkařům zpět na výhrách 90% vkladů.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Momentálně po celé republice zataženo a polojasno a bude tomu tak i celý večer a dokonce i celou noc. Pršet by ještě nemělo zítra, ale už pár kapek spadne, hlavně v odpoledních hodinách, zejména v jižních Čechách a také na severu Moravy. Teploty momentálně venku kolem 21 stupňů a večer nám padnou asi na 11. Zítra nás bude čekat vlastně počasí úplně stejné, kolem 22 stupňů a večer opět 11.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Hromadná nehoda na jihu Čech. 4 osobáky jsou v sobě na silnici 20 mezi Budějcema a Vodňanama. Je to u obce Malovice, tak si tam dejte velký pozor. Odstavená dodávka by mohla překážet na 183. kilometru D1 ve směru na Prahu. Takže kousek od Brna vlastně. Strom padl přes cestu na Liberecku. Kyvadlově se teď projíždí mezi obcemi Křižany a Zdislava, takže si na to dejte pozor a jezděte pokorně.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a bez pár sekund, 3 minuty k tomu. Rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Máme nějaký lístky rozdaný, ale Kubo, my jsme dneska ještě taky neřekli, jaký dnes máme svátek o páté.
6: No, pane,
3: dnes
6: jo.
3: Totiž svátek slaví Ilja a Eliáš.
6: Ilja a Eliáš.
3: A žádnou Iliu ani žádného Eliáše. Znám Eliáše vlastně, znám jednoho Eliáše, ale Iliu žádnou neznám.
6: No, on Ilja je totiž kluk, no. Iliu tak, Ilja je neznám, mužské tak, jméno, ale já taky žádného teďka úplně neznám. Znali jsme jednoho Iljiče samozřejmě, ale to byl Iliův syn. No, Eliáš, jo počkej, Eliáš, myslíš Eliáš zpěvák, Jeřábek.
3: Ano, přesně
6: no, jasně, tak,
3: tak
6: jestli poslouchá Eliáš, tak ho samozřejmě zdravíme a přejeme mu všechno nejlepší, protože možná žádný jiný Eliáš tady ani není. A jestli jo, tak se nám ozvěte a taky vám přejeme všechno nejlepší a posíláme vám tyhle ty rokový pecky.
3: Čekají nás Traktoři, taky Def Leppard, Brian Adams se přijde podívat, ale tady tu hodinku na mrzeru Airborne. Too much, too young, too fast.

0: Traktoři vás právě teďka vyhodili z okna, dohrává nám Defenestrace chvíli před půl šestou. My jsme si teďka tak jako povídali tady s Péťou, protože asi právě se blíží šestá hodina a začínáme mít hlad, takže jsme si tak jako zaspomínali na takový ty školní léta a na školní jídelny, protože jsme vlastně jako řešili, že v rámci těch, jakože spousta lidí to nemá ráda, ty školní jídelny, ale třeba já jsem si tam vždycky hrozně pochutnával, i když to nebyla to žádná sláva, ale prostě já nevím, tyhle ty takový to risotto prostě po jídelnovsku, já jsem to měl hrozně rád, já jsem se na to tak jako zvyknul a hrozně mě to bavilo.
1: No hele, já ti musím jako uznat, že já jsem jako to měl tak půl na půl, ale máme jedno jídlo, který vaří moje babička a má to právě ze závodní školní jídelny. Jmenuje se to kuřecí kotlík. A je to takový kuře normálně s takovou vomáčkou a tohleto a je to strašně dobrý jídlo.
0: Je to
1: jídlo.
0: Jako kaťák prostě?
1: No, já nevím, jak bych ti to popsal, je to prostě je to takový zajímavý. Nedovedu popsat, ale je to naprosto úžasné jídlo a vím, že to má právě ze závodní jídelny. Aha. Takže i ze závodních jídelen můžou vzniknout dobrý jídla.
0: Já myslím, že 100%, protože tam je právě taková ta česká vynalézost. To mě jako hrozně baví.
1: Je to tak.
0: Takhle, vždycky jsem všechno sežral úplně jako jsem si chodil hrozně rád i přidat, ale jedna věc, to je mlíková polívka. To jsem nepochopil, proč tohle to někdo vymyslel.
1: To myslíš jako krupicovou kaši nebo co je mlíková
0: jako
1: polívka?
0: Kežby, ale to byla mlíková polívka normálně jako teplý mlíko a v tom byla nějaká rejže, ani nevím. Já jsem to nikdy podle mě asi pochutnal, ale já vlastně nevím. Třeba by to i bylo dobrý, ale mě to prostě hrozně.
1: Já si pamatuju škubánky také ze školní jídelny,
0: tak to bylo
1: dost. Každopádně pozukači, jestli i vy máte nějaký takovýhle vzpomínky nebo poznatky, tak se s náma klidně podělte a můžete nám to napsat. Teďka už se přesuneme ale na další muziku. UDG, taky Nothing More, anebo Ozzy, Mama, I'm Coming Home.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Vše pro bagr.cz.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Kolegy Kurtizána nám právě teďka dohrávají na Rock Rádiu. No ale už to bohužel značí, že rokový odpoledne už se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci a my už se tady s váma rozloučíme, než nás tady vystřídá kapitán tady v té jeho kapitánské kajutě. A zase samozřejmě další dvě hodinky budou ve vaší režii, protože vás čeká rok na přání.
1: Takže pište na studio@rokovyradio.cz e-mail nebo napište do Facebook zprávy právě Rock Rádia, anebo volejte na naši slušnou rokovou linku, která zní 725 844 424.
0: To je to telefon... Děláš tady jenom rok a půl a stejně si to nikdy nezapamatuje.
1: Já se vždycky musím na to podívat, jak to číslo zní, ale vy už ho určitě znáte moc dobře, protože určitě každý den voláte si o písničky, to můžete po 18 hodině taky dělat, no ale my už to tady balíme, uslyšíme se spolu zase zítra, myslím si, že jenom takhle tady ty...
0: Zítra bohužel budeš jenom ty sám, Kubo, já tady zítra bohužel tak nebudu, máme to... takovou rodinnou oslavičku zítra, no, takže
1: tak
0: bohužel,
1: nám potom povíš, jaký to bylo, tak rozhodně. My si to tady s posluchačema zvládneme, vy si teďka užijte hezký rok na přání a taky si užijte horký žeslíže Steel Panther a taky kysáky, protože ty vás ještě čekají teď do 18. hodiny. Tak si mějte pěkně a zase příště. Čus! Čus.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: firma na zážitky.cz.

0: Radio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrový benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Chtěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Paliva po konci státní regulace ode dneška zdražují. Nejvíc nafta. Na hlavních tazích si připlatíte víc než 3 koruny za litr. Na některých místech jsou ale ceny zatím stejné, jako třeba v Liberci nebo v Plzni. V případě neočekávaného vývoje na světových trzích se státní regulace cen vrátí. Lidé nad 80 let dostanou vyšší penze, stejně jako pracující důchodci, kterým se bude výměra zvyšovat o 1,5% za každý odpracovaný rok. Vláda schválila změny v důchodovém systému. Jasnější pravidla pak získají i výplaty penzí do zahraničí. Horko se na stavu silnic podepisuje stejně negativně jako zima, zejména když na rozměklý asfalt vjede přetížený kamion. Podle kontrolorů je nad limitem 6 z 10 zastavených nákladních aut. Maximální povolená hmotnost soupravy je u nás 48 tun, což je o 8 tun víc než v okolních státech. Praha se zaměřuje na elektrická auta, kola a koloběžky. Spolupracuje na tom s policií, která teď v létě tyto dopravní prostředky víc kontroluje. Cílem je zvýšit bezpečnost v ulicích. Jaké jsou výsledky těchto kontrol, to ví mluvčí hlavního města Prahy Vít Hofman.
4: Policisté zkontrolovali celkem 94 elektrovozidel. Z toho 21 řidičům byla ve zkráceném příkazním řízení na místě uložena pokuta, a to v celkové výši 57 000 korun. A 6 řidičům bez trvalého pobytu na území České republiky byla uložena kauce v celkové výši 28 000 korun.
3: Nejčastějším zjištěným přestupkem byl nevyhovující technický stav.
0: Rock Radio. Počasí.
5: Tak ti děkuju, drahá, za zprávy a my se půjdeme podívat hned na to, co pro nás připravil náš milý Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na úterý. Zpočátku máme čekat většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou i přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat a nejvyšší teploty na 22 stupních, na jižní Moravě až 25 stupňů, no a v 1000 metrech na horách stupňů 14.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: Doprava doleva, ještě stahuju poslední data a myslím, že bude stačit Přerov a ulice Palackého, kde se srazila 2 osobní auta, je to bez zranění naštěstí, ale počítejte s mírnými komplikacemi. No a potom D1 a 195. kilometr na trase Praha-Polsko, státní hranice, tam je nehoda nákladňáku s osobákem, neprůjezdný pravý jízdní pruh, neprůjezdná i zpevněná krajnice, tak tam budou komplikace asi větší, buďte na to připraveni a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
5: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Já jsem doufal, že se tady sejdeme v pořádném počtu. Jak koukám, už mi voláte i píšete, tak při pondělku pěkná účast. To je dobře na naší pirátský lodi Rock Radio. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Pojďme se pustit do našeho roku na přání, který je čistě o vás, našich posluchačích rock radiových. Vy si určujete, co se hraje a nehraje na našem rádiu mezi 6 a 8 hodinou večerní. Tak se do toho pojďme pustit. Číslo jsem je jako vždycky stejný, 7258444424. Na úvod si dáme Bad Wolves a Zombie, to písnička má zhruba 4,25 minuty. Samozřejmě jinak pište na Messenger a do mailu. No a během 4,25 minuty koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak přátelé, to byly Bad Wolves a jejich předělávka písně Zombie, původně samozřejmě od Cranberries a nebožky Dolores, jak jsme si říkali, určitě na mý ucho lepší Origoš. Jestli máte někdo jiný názor, klidně napište, a nebo jestli máte ten stejný, tak taky obojí potěší. Teďka potěšil Viking, který říkal, že by si dal strašně kysáky a pecku Lick It Up. No a bylo by to pro mě, protože mě mají doma strašně rádi. Ježiš, to je hezký, děkuji. To nechtějte mě takhle rozněžit na úvod, to je hrozně hezký, děkuju vám, opravdu děkuju. No a taky pro všechny motorkáře a kolama dolů a tohleto, tamhleto, tak jsem se Vikinga ptal, jestli teda s náma vyrazí o víkendu, protože příští víkend, nebo tenhle ten víkend, co bude následovat, tak vyrážíme na společnou rockrádiovou výšku z Prahy na jih a z jihu na Moravu a pak zase zpátky. Přátelé, Viking mi sdělil, že se prej trošku kočkoval se srnkama, takže jeho mašina je trošku má po faceliftu, takže je potřeba spravit. Nicméně já věřím, že se to brzo spraví a hlavně, že se nestalo nic tobě vážného. To je na tom to nejpodstatnější. Každopádně, přátelé, mluvil jsem se šéfem, od rockrádia máme na sockách zelenou, takže já dneska doladím poslední finesy s posluchačkou Hyenou. A brzy už bude na sockách plán. Tam se přihlašujte závazně, prosím vás, kdo nepojede, nepište, to nemá smysl, jako třeba, hele, to mi zrovna nevejde, já jsem na dovolený, stačí dát like, když se vám to bude líbit ten příspěvek a nemusíte tam vypisovat, že nepojedete. Pište tam, prosím vás, vy, kdo pojedete na tu výšku, budeme vyrážet určitě v sobotu ráno z Prahy, pojedeme do jižních Čech, kam přesně se dozvíte na těch sockách. Já to budu mít na svých sockách, bude to na rock rádiových sockách, bude to prostě všude. Tak se tam můžete potom přihlásit a teď už počmáraný biznismeni kysáci a Lick It Up.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Templáři od švédských Sabaton a teď si dáme něco na pohodu. Psal mi tady Martin Parkan. Nazdar kapitáne, dneska v práci dlouho nejsem, tak si užívám pohodu na zahradě s pívkem. Tak prosím, zahraj něco na pohodu. Díky, Marťák. Hele, když přemýšlím o jako pohodový písně, vyloženě tak jako na krásu, kterou tady teda máme v archivu, tak se mi okamžitě vybaví Smashing Pumpkins a jejich pecka Perfect. Poslechněte si to sami. Tohle vám prostě musí udělat rohlík na tváři.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: Kozlík Šikula, Axl Rose a samozřejmě celá banda Guns N' Roses s peckou Welcome to the Jungle z jejich prvního velkého alba Appetite for Destruction z roku 1987. Tak teď se dáme něco na cestu, přátelé. V našem roku na přání tady psala Marcy Vašková. Ahoj kapitáne, moc prosím o zahrání písně Marie od Lucie pro moji sedmiletou Viktorii Marii. Ať nám ta cesta z výletu rychle uteče. Díky moc a ať se daří. Marcy, to je docela velká přesilovka. Lucie, Marie, Viktorie, Marie a Marcy. Co mám dělat?
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
8: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: Happysport.cz.
12: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: Kára, který by chtěl svému bráchovi Adámkovi i tátovi Josefovi zahrát něco pěkného. Tak chlapí, já myslím, že bychom si mohli s kabátama zařádit a dáme si starou pecku porcelánový prasata. No a než ty prasata rozbijem kladivem, tak si určitě pište na Messenger či mail vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a nějakou tu situaci, v které byste od dneska chtěli načapat. Samozřejmě já vám za to zahraju VIP píseň na přání po 7 hodině. Jako vždycky!
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: To byly Fousáči z Black Label Society a jejich The Last Goodbye. Poslední na skle. No a my si ještě dáme předtím, než tady odbimba, hodina 19. něco pěkného závěrem první hodiny. Psal mi z Denda Krůta Krucký. Čuská, poprosím, co takhle pustit něco od Bižuteriér. Snad jsem to napsal dobře. Ano, napsal z Dendo. Za tu dřinu s tím naším skleníkem. Hurá, je hotovo. Díky a mějte se všichni dobře a rokově. No tak, když to všechno dobře dopadlo, tak prečo pláčeš, Vilém?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vitaj krepi, mažatan ka šakovin ča, tanamel jakapi, kula van tajnan, tačan ka gmeška, ukalampi eška, tuna ečhunku, tkamanka, jutankia, okiata po...
1: Tak přátelé, dnes jste slyšeli časové znamení říkat bratři a sestry, stíny se prodloužily a nastala 7:00 večerní, protože bledá tvář u vedlejšího stolu zradila náš kmen a naplnila naše srdce hněvem, vykopáváme tak válečnou sekeru. Šamani, nechť zazní píseň, povězte ho vejš. Tak přátelé, takhle nějak si to představovala Marie Sojková dneska, to byl jazyk Lakotů, což je jeden takový malý kmen původních amerických indiánů. Tak, indiáni lakočtí. Takže, co budeme hrát, asi víme od Marie, tak já to tam rovnou našteluju a Marie k tomu ještě vymyslí nějaký přáníčko, věnováníčko a budem v pohodě. Rozjíždíme druhou půli našeho roku na přání a hned ze startu zazní Offspring Want You Bad.

0: Watch your bear, taky Offspring a teď už pověst toho vejš a dáme si to od Harley, tak si to asi nějaká Marie Sojková představovala a říkala, psala mi tady k tomu, abys pochopil situaci, jsem velmi klidná a neagresivní osoba, ale dost mě vytočil kolega a tak mu chci zahrát. Zahrajeme panu kolegovi, nebojí se nic, taky děkuje, píše tady díky moci nejlepší, ale za to nemůžu já, to je poděkování časovému znamení, já s tím nemám nic společného. Snad si nezlomil jazyk, ať ti to uteče. Ne, časové znamení vypadá, že má jazyk v pořádku, tak všechno je dobré a vy ho pověste vejš.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Tak nám to zaspíval Scott Stepp, asi potřeboval pořádně přidat na zadek, když si takhle říká o to, aby ho ještě někdo víc praštil. No nic, nechme to být, my tací nejsme, my jsme slušní lidé, přátelé, že ano. A taky si slušně dáme jedno malé překvapení. Otevřel jsem tu e-mail a psala mi žena s nádherným jménem Josefa. Krásný. Tak, milá Josefka psala, dobrý den, chtěla bych věnovat písničku Žít svůj sen od Dimitry s Arakainem pro Románka. Můžete ji prosím zahrát, je to pro něj překvapení. Pokud ano, mohli byste mi prosím dát nějak vědět, byla bych moc ráda, kdybyste to zahráli. Děkuji. Tak vědět jsem ti dál, milá Josefínko, budem to hrát přímo teď a Románku, to je překvapení.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Milí námořníci, a je to tady, náš rekord v mladosti plavčíků je pokořen. Adámek byl dosud nejmladším plavčíkem, ale dovolal se mi ještě mladší Kuba, kterému bylo právě 6 let, a ten říkal, že by pro maminku Petrušku a pro tátu Kubu chtěl zahrát něco pěkného od Trautenbergu. Tak, Petro, Kubo, vy máte doma takovýho šikovnýho malýho lunta. Veďte, tak mu něco zahrajeme.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Rozjetou druhou půli našeho roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Tak za sebou, milí rockový věřící, máme třikrát Otčenáš v podobě pecky Rock Believer od Škorpíků, to bychom měli, no a teď už jistě čeká nějakou delší dobu na svou píseň Fanda, který říkal, že by chtěl od Hudby Praha zahrát pecku a tak dál, a bylo by to úplně pro všechny, aby měli lepší náladu. No, do telefonu zněl, jako že ji sám potřebuje polepšit, tak já doufám, milý Fando, že píseň a tak dál ti krásně roztáhne úsměv.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, brds.cz.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek, spěte lépe, žít lépe.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Už se nám to blíží, milí námořníci, náš pořad rok na přání jde pomaličku, ale jistě do finále. A když jsme mluvili před chvilkou o Adámkovi, tak ten se nám taky ozval. Je to druhý nejmladší plavčík, s kterým jsem mluvil, a ten by chtěl pro babičku Jitku, která zároveň říkala, že by to chtěla i pro mě. Tak děkuju, Jitko, něco pěkného od Panoptika. Víš co, babi, tak si hodíme tadyhle bůčkem u písně Sancho Panza. Co ty na to? Smím prosit?
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Vážené námořnictvo, je jako vždy v tuto chvíli za pár minut 8 hodin, nedá se nic dělat a dnešní rok na přání končí a zakončíme ho power metalově. Volal mi dneska Radek, který říkal, že byl v pátek na Masters of Rock, strašně si to tam užil, core kapelu Halloween. Takže od nich tam prý na koncertě neslyšel píseň Power, tak jestli bychom si ji mohli dát takhle jako na rock rádiu aspoň. Já říkám, no samozřejmě, pro koho to bude? No pro všechny, co milujou Halloween a rock rádio, říkal Radek. Tak rádio, jasně. S písní Power se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a budu se na vás moc těšit zítra, tedy v úterý po 18. hodině při roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pluuu!

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegl, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Tak a je to tady domácí vrchol motokrosové sezóny, je tu. Dolokte, jedno z nejstarších měst naší země, se o víkendu sjede motokrosová elita z celého světa. V posledních letech jsme byli zvyklí, že jsme tady museli být rádi, když se na divokou kartu svezl někdo z našich a když získal body, tak to byla bomba. Ale letos je situace úplně jiná. Letos máme hodně horké želízko v ohni.
2: Tady Julius Mikula, chtěl bych vás všechny pozvat na letošní mistrovství světa v Lochti nad Ohří, který se jede 25. a 6. července. Přičemž máme v sobotu 25. kvalifikaci, nebo je to spíš kvalifikační den. Máme warm-up, kvalifikaci na rychlý kolo, pak kvalifikační závod, který se jde 20 minut plus dvě kola. V neděli, druhý den, máme už jenom warm-up 15 minut a potom máme dvě 30-minutové jízdy plus dvě kola. Takže přijďte nás podpořit všechny český závodníky, včetně mě, a uvidíme se tam. Čau.
1: Tomu já říkám, skoro dokonalá pozvánka, tady už chyběly jen časy jednotlivých jíst, ale ty si lehce najdete na loketmx.com. Jula dodal pozvánku, vy musíte dodat své hlasivky, trubky, bubinky, sem tam i motorovku, prostě ať je vás o víkendu v Lokti, ale rádsky slyšet.
0: Rock Radio, Motokeci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

poctivej českej festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjavíku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Víte, znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: Ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole?
1: No nemám, no.
2: A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: smlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.